0: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Věsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
9: Ladíte Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný den, milí posluchači Rádia Klasik Praha. Je tu další díl pořadu Na osobní notu, u kterého vás zdraví Mirka Časarová. Můj dnešní host rozhodně nejde přeslechnout. Už jenom když mluví, ale hlavně když zpívá, tak máte pocit, že vám takzvaně spadne barák. Je solistou Národního divadla v Praze, ale můžete jej slyšet i v Plzni, Českých Budějovicích a nebo zrovna teď aktuálně zkouší v Brně. Přestože je mladý, hlasově zvládá velké a obtížné role pořádných chlapů. Dnes je tu se mnou basista Jan Hnyk. Honzo, vítej.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Honzo, ty jsi na konzervatoři nezačínal jako zpěvák, ale jako klarinetista.
1: Je to pravda.
0: Proč zrovna klarinet a proč pak ta změna ke zpěvu?
1: No, všecko to bylo takzvané kouzlo nechtěného. Vlastně nic jsem si z toho nevymyslel. Já jsem začínal jako klarinetista.
0: Ani ten klarinet jsi nevymyslel?
1: To nějak tak přišlo samovolně, když jsem byl malej, tak z flétny najednou mě napadlo. Pamatuju si to jako teď, šli jsme před Vánoci kolem kostela v Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších, odkud pocházím, s rodiči a nějak jsme se bavili o muzice a tak, protože já nejsem z hudební rodiny, ale našim se líbilo, když jsem hrál na flétnu a takhle. No a táta se mě zeptal, jestli bych nechtěl zkusit něco jiného. A jsem řekl, no tak třeba klarinet. A on se zarazil a říkal, víš vůbec, jak klarinet vypadá? Říkám, no nevím, ale třeba klarinet. No a jelikož můj tatínek byl vždycky jako velmi podporující po všech stránkách, jak mý ostatní sourozence podporoval, tak mě taky, tak nelenil a zajel do Semil do bazaru a koupil mě pod stromeček klarinet a přihlásil mě do Zušky. A já jsem od 1. ledna začal chodit na základní uměleckou školu.
0: A kolik ti bylo let?
1: To mě bylo asi 6 nebo 7, to jsem byl opravdu malej. A pak jsem přešel do Jilemnice k panu učiteli Horáčkovi a ten řekl, hele, tohle by mělo smysl a začal se mnou jako pracovat víc než normálně. Pracoval s ostatními dětmi, jako, který to měli jako koníček. A dali jsme si za cíl tu konzervatoř. No a to potom vyšlo. No a potom na konzervatoři jsem studoval a jak už to tak bývá, tak mladí kluci spíš než do školy radši chodí do hospody, že jo. A

0: Nepovídej.
1: A tak jsem se tam snažil dělat dojem na jednu studentku operního oddělení a snažil jsem se jí zaujmout, že jsem zpíval. Měl jsem v sobě pár piv a tak jsem se nestyděl a poslouchal jsem tehdy Pavarottiho a takový ty operní evergreeny, nic jsem neznal, myslel jsem si, že jsem tenor, takže jsem zpíval tenorový árie, který jsem měl oposlouchaný, no a nějak...
0: Zpíval jsi v originálních tóninách?
1: No to nevím, to asi ne. Abych byl upřímný, tak v té době jsem o opeře vůbec nic nevěděl, v životě jsem na opeře v divadle nebyl. No a co čert nechtěl, tak druhý den tato studentka to řekla svý profesorce, což byla paní Jitka Soběhartová, která vedla operní oddělení.
0: Ano.
1: Ta si mě pozvala na, řekněme, konzultaci, nebo spíš byla zvědavá, no a ještě ten den mě poslala do Palfiovského paláce za profesorem Brabcem a ten si mě hned vzal do své třídy. Takže jsem
0: bez přijímaček, bez ničeho.
1: Ano. Měl jsem najednou dva obory, to bylo na začátku druhého ročníku.
0: To ti bylo kolik? Tak ti bylo 16?
1: To mě bylo 17, protože já jsem v září.
0: Mm-hmm.
1: To bylo na začátku druhého ročníku, no a potom ta opera mě prostě chytla od začátku. Je to divný říct, ale nějak mě to šlo samo od sebe, automaticky, daleko lehčejc než ten klarinet, který opravdu vyžadoval hodiny a hodiny cvičení.
0: Což zpěv se ani vlastně nemůže, že jo? Protože
1: se
0: bychom
1: se
0: unavovali moc.
1: Přesně tak, což mě taky vyhovovalo, protože já jsem od přírody takovej pohodlný člověk. A pak najednou přišla nabídka, tenkrát to byl školní projekt, vlastně bylo to ku příležitosti 200 let Pražské konzervatoře, tak udělali tenkrát koprodukci s Plzeňským divadlem. A byly to dvě jednoaktovky, Ženitba a Janis Kiki. A přijel tenkrát pan šéf Jiří Pánek a pan dirigent Štrunc na Pražskou konzervatoře, dělali takový hromadný předspívání a mě si tam vybrali na jednu drobnější roli. A tím jsem se dostal do divadla, pak jsem se tam chytil, nabídli mě Mazeta, už to jelo, jak to bývá. No a na klarinet nebyl čas, tak jsem zůstal u opery takhle.
0: A ten klarinet si vlastně dostudoval, nebo si
1: ne,
0: ho úplně zonechal?
1: Úplně jsem to nechal. Ani tu operu jsem nedostudoval. Já jsem utekl do divadla.
0: Tak to je dobrý.
1: Já jsem nebyl moc studijní
0: Počkej,
1: typ.
0: Takže ty jsi bez vzdělání.
1: Já jsem bez vzdělání.
0: Ty máš ukončenou devátou třídu.
1: Ano,
0: ty máš základní vzdělání.
1: Já mám základní vzdělání.
0: Takže nešel jsi pak na HAMU nic, vysoká škola,
1: ne? Já jsem tenkrát byl na konzervatoři a těch nabídek bylo čím dál tím víc.
0: Mm-hmm.
1: No a řekl jsem si, tak proč se tady mám, protože jak už to tak bývá a nemám to profesorům za zlý, prostě chtěli, abych byl ve škole, když jsem studoval.
0: Logicky, ano.
1: A já jsem se musel rozhodnout, jestli budu v divadle a začnu pracovat, vydělávat si a budu brát ty nabídky, které chodily, anebo budu ve škole a budu poslouchat, jak se to dělá teoreticky. No, mm-hmm. Já jsem si vybral, že půjdu do toho divadla.
0: No tak, vidíš, to jsem vůbec nevěděla.
1: No.
0: Tak to je dobré. Odvážný krok. A uvažuješ někdy o tom, že by si z budoucnu nějaké vzdělání dokončil? A ne třeba pěvecké, ale třeba nějaký jiný obor by tě i lákal?
1: Uvažoval jsem o tom, ale poslední léta jsem tak zaplať pánbům, musím to zaťukat, jsem tak pracovně vytížený. Plus s rodinou, kdy máme tři malé děti, jako není času na zbyt a už jenom ty role, které se musím učit, tak se učím většinou po nocích, protože na to prostě přes den není čas. Takže doplňování vzdělání do toho nějak nezapadá. Možná potom, jak se tomu říká, na starý kolena ta...
0: Jasně, na stará kolena.
1: Na
0: prostě,
1: starý kolena, jakou tu školu. Pozdního věku, nebo...
0: Jo, univerzita třetího věku. Ano, ano.
1: Možná
0: no,
1: potom.
0: To plánuješ hodně jako dopředu, to je za nějakých 40 let, ne? No tak to myslím, že u těch basistů ani tak často nebývá, ne? Tam vy máte výhody proti sopranistkám a tenorům, že vy si tak jako lebedíte v těch spodních polohách. Tím to nechci nijak snižovat, chraň Bůh, to ani náhodou, ale přeci jenom nejdete tak exponovaně.
1: No, jdeme, ale máme výhodu v tom, že vlastně proti tenorům a sopranistkám, co jsem takhle jako odpozoroval, tak vy sopranistky a tenoři používají většinu rozsahu artificiálně vytvořenou, kdežto my baritoni a basisti vlastně vycházíme z toho naturálního rozsahu hlasu a jenom třeba ty vejšky potom nějak nakrýváme a dovopíráme, aby jsme doladili, nebo doladili, hloupý slovo, ale aby jsme se dostali i do jiných poloh, které nejsou tak přirozený. No.
0: Je teda fakt, že vy si odkašlete a jste rozespívaný,
1: jo, ano. To je pravda.
0: Ty jsi mě otevřel takové množství témat, že teď nevím, na co se ptát dřív, takže teď necháme chvilku povídání. My jsme si na začátku pouštěli naprosto fantastickou záležitost, a to pana Richarda Nováka. No. Tímto výběrem, protože ty jsi dramaturgem dnešního pořadu, tímto výběrem jsi mi udělal obrovskou radost, protože v úvodu našeho pořadu zaznělo úžasné Facut Ardeat Cor Meum z Dvořákova Stabat Mater v podání nesmrtelného prostě Richarda Nováka. Byla to nahrávka z roku 1982, kterou řídil Zdeněk Košler. Je Richard Novák tvůj vzor?
1: Je to jeden z mnoha mých vzorů. Mám ho strašně rád a strašně si ho vážím. Je neuvěřitelný. Já jsem bohužel neměl tu možnost se s ním nikdy osobně potkat, ale znám jeho písňovou tvorbu, oratorní a plus samozřejmě jeho nesmrtelného Kecala a tak dále. Když jsem se Kecala poprvé učil, tak kde jinde.
0: Jasně, ano.
1: Protože přeci jenom, ať obdivuju pana Hakena, jaký úžasný umělec to byl, tak přeci jenom, co se Kecala týče, tak přeci jenom ten Richard Novák je podle mě takovej v tom stvárněnější, bodřejší,
0: vesničtější,
1: nemyslím to zle, ale sprostší. Pan Haken byl takovej kultivovaný člověk a pan Novák tomu dal takovou tu vesnickou bodrost a to se mně v tom moc líbí.
0: Takže to byl Richard Novák, ale my si teď pustíme něco dalšího. My si teď pustíme árii Žalářníka z opery Dalibor Bedřicha Smetany a zpívá další fantastický český basista. Kdo to je?
1: Jaroslav Horáček.
0: Výborně.

0: Dozněla nám árie Žalářníka z opery Dalibor Bedřicha Smetany. Orchestr Národního divadla v Praze řídil Jaroslav Krumholz a zpíval vynikající český basista Jaroslav Horáček. To vše podle výběru mého dnešního hosta pořadu Na osobní notu. Dnes je se mnou ve studiu basista, solista Národního divadla Jan Hnyk. Honzo, já jsem se chtěla hlavně zeptat, co ta operní diva, co tě přivedla k tomu, jste stále v kontaktu, nebo jste spolu třeba, nebo ta spolu víš, co tě přivedla
1: ne, vůbec
0: k tomu?
1: Ne, vůbec ne. Tato,
0: to byla jenom taková,
1: to byla
0: jak víš, jak jsi říkal, že se na ní snažil udělat dojem.
1: Ano. My jsme se vlastně v podstatě znali jenom hrozně málo, protože jsme spolu kamarádili, neměli jsme žádný poměr, nic takového. A ona potom odjela do Austrálie studovat, pracovat, brigádu, nevím, slehla se pod ní zem a od té doby jsem o ní nikdy neslyšel, takže...
0: Takže někdo do ti totálně změnil život a pak zmizel,
1: jo, ano, přesně tak.
0: To je krásný. Dobře, Honzo, nemohu se nezeptat. Ty jsi říkal, že se učíš po nocích, protože zaplať pámu, přes den na to není čas, ale dost často po nocích také říkáš, že takzvaně ponocuješ, ale ne kvůli učení, ale kvůli svým třem synům.
1: Ano, to je pravda.
0: To jsou prý pěkný raubíři.
1: Co jsi řekla, ale ještě velice mírně... Jsou to zlatíčka, ale prostě zaplať pámbu, ale i občas, já nevím, jak to teď říct, no, zaplať pámbu, ale narodili se nám prostě tři úžasný, super energičtí kluci hned za sebou během covidu a jako skloubit to s povoláním operního pěvce je dost často velmi náročný, protože jak fungují tyhle ty zákony schválnosti, tak i tady funguje, že třeba když se potřebuji vyspat, mám důležitou premiéru nebo koncert nebo nějaký důležitý představení, tak oni prostě spát nehodlají. Nikdy zákonitě vždycky vstávají ve 4:30 nebo tak a celý den jsou ultraživí a prostě i když se žena snaží mě jakkoliv vycházet vstříc a nechat mě odpočívat, tak s nima to prostě jako reálně moc nejde. No.
0: Ono se říká, že za každým úspěšným mužem hledej skvělou ženu a tvoje žena, myslím, že je teda jako číslo jedna.
1: Ano, moje žena je opravdu Wonder Woman.
0: Přitom ona měla také našlapnutou na pěveckou kariéru, jestli se nepletu, jestli
1: je
0: si to správně
1: tak,
0: pamatuji.
1: Je to tak, dokonce ukončila vzdělání jako bakalář umění na HAMU u paní profesorky Hayashiové. No ale potkala mě a měli jsme tři děti. A to prostě s tím, aby zkoušela nějakou kariéru, moc nejde dohromady. No.
0: Jasně, protože vy máte syna a pak hned přišla dvojčata. Je
1: ano,
0: to tak?
1: Přesně tak.
0: Mohu prosím tě trošku z tvého osobního života a z Facebooku?
1: Jistě, prosím.
0: Já jsem se nesmírně bavila jednou nad vaším videem, na kterým se myslím bavila celá řada našich kolegů. Kdy jste ráno vstali a ty si říkal, že bylo nějak podezřelé ticho. A
1: ano.
0: Pak jste zjistili, můžeš to prosím převyprávět, jak to
1: ano,
0: bylo?
1: To bylo. Jestli se nepletu, teď co vím, tři, tak to už budou dva roky zpátky. Bylo to někdy v zimě nebo na jaře a většinou právě bylo normální, že naši synové vstali kolem 4:15 ráno a začali

0: nás otravovat nebo tak. My jsme si s nimi třeba chvilku hráli a když byli hodní, tak jsme si se ženou ještě tak jako zalezli a ještě se třeba snažili si ukrást hodinku, hodinku a půl k dobru, ještě něco naspat. No a jednoho tohohle toho, myslím, že to byl únor, tak únorového rána, jsem se vzbudil tak, že za mnou přišel náš nejmenší syn, nebo nejmenší z těch dvojčat, on je o 4 minuty mladší než ten druhý, a byl celý od hlavy až k popaty mokrej a hnědej. Já jsem v tu chvíli, když jsem se vzbudil, tak jsem se bál nejhoršího, zaplať pámbu, nejhorší se nenaplnilo, bylo to kakao. A tak jsem samozřejmě vystartoval z postele, běžel jsem do horního patra, protože máme mezonetový byt a už vlastně v předsíni jsem viděl, jak se ze zhora valí voda po schodech. A nebyla to čistá voda, všude po stěnách to teklo. A když jsem vyběhl nahoru do kuchyně, kterou máme vlastně spojenou s obývákem, tak tam na zemi bylo 5-6 cm stojatý vody. A celý koberec byl posypaný směsí kaka, rozlámaných těstovin, oříšků, mouky a tak dál. Toto gauč tím byl pokrytej. A když jsem vešel do koupelny, kde je umyvadlo a záchod, tak tam to vypadalo, jak kdyby opravdu bouchnul septik. Protože naši synové, byť jsme měli kuchyň jako každý rodiče, který mají takhle malí děti, zabezpečenou všema těma magnetickýma zábranama proti otvírání kredence a tak, tak oni to vylomili. Nevím, jak se jim to povedlo. A vlastně vytáhli největší šuplík, kde měla žena veškerý potraviny na vaření, jako kakao, rýži, a těstoviny a tak dál. No a napadlo je, že nám uvaří polívku. Takže vymotali...
1: Takže úmysl byl dobrý.
0: Vymotali do záchoda 3 role toaletního papíru, vylili tam kilovou sklenici arašidového másla plus balíky těstovin, právě onoho zmíněného kaka, a začali splachovat. A jak to neodtýkalo, tak se to valilo ven a jim se to líbilo, oni si v tom hráli, pak ještě pustili bidet, takže to tam stříkalo jako fontánka v parku a tak nám vytopili byt, no.
1: A takže sousedé pod váma taky je to...
0: No, zaplať pámbu, to nateklo jenom do našeho spodního patra. Takže
1: zaplať pámbu za mezonet teda.
0: Zaplať pámbu za mezonet, ano.
1: To video, co jste dávali na Facebook, bylo neskutečný. Jak tvoje žena docela ještě v klidu tam prostě jela po těch schodech.
0: To video bylo natočené až asi hodinu a půl po tom, co jsme uklízeli, protože kdyby to natáčela rovnou, tak já, ať se snažím být kultivovaný člověk, tak tady v té chvíli mě to opravdu nešlo a... A spoustu nepublikovatelných slov lítalo vzduchem.
1: A mně se líbilo, jak ta dvojčátka tam seděla dole a takhle prostě skrčená úplně a ona, a vy tam seďte a mlčte.
0: Ano. Ano, ono tomu taky předcházelo to, že vlastně o 2 dny předtím, než se stalo tohleto, tak následovala trošku mírnější, ale taky hezká eskapáda, a to bylo to, když objevili v kabelce mé manželky lahvičku s červeným lakem na nehty a ten nejstarší syn se rozhodl, že ty malí dva trošku zkrášlí. A já jsem do té doby netušil, kolik toho laku v té lahvičce malý může být, protože on nejenže jednomu pomaloval komplet celou hlavu, druhýmu komplet celý obličej, ale namalovali si ještě ručičky a nožičky a všude to plácali. Takže naše manželská postel, podlahy po bytě, jak tam běhali a tak dále. A to stihli během asi 3 nebo 4 minut, kdy jsme si snažili dát nahoře kafe. A zase byl tam podezřelý klid, tak jsem se šel podívat a tohleto. A 2 dny na to ještě elevovali. Lejš.
1: On totiž vždycky, když je podezřelej, když je klid, tak se vždycky děje něco jako špatného.
0: Prostě. Je to tak.
1: Dobře, já myslím, že po takovýchto příhodách se nedá udělat nic jiného, než si pustit nějakou hudbu.
0: Prosím.
1: Máme tu Samuela Raimiho, Sondlo Spirito Kenega, z Bojitova Mefistofela.

0: Dozněla nám árie z opery Mefistofeles Ariga Boita Son lo spirito che nega a zpíval nedostižný basista Samuel Raimi. Myslím si, že to je z jeho CDčka Schůzka s ďáblem.
1: Myslím, že ano.
0: Krásný výběr árií. A já si poslouchám s basistou Janem Hnykem. Honzo, tuto árii si určitě nevybral náhodně. Je to, že tuto roli máš už za sebou?
1: Ano, ano, je to tak.
0: Jaké to bylo udělat si takovouhle kládu?
1: No, upřímně, já jsem tenkrát, když mě Tomáš Ondřej Pilař, který mi dělal šéfa v Plzni, potom přešel do Budějovic a když mě potom s touhle nabídkou zavolal, tak jsem byl samozřejmě příjemně překvapený, že ve mně viděl, nebo že ve mně chtěl vložit takovouhle důvěru, ale na druhou stranu přeci jenom se snažím řídit radama, ať profesorů nebo starších kolegů a prostě nepřetěžovat se a nebrat zbytečně velký role zbytečně brzo. Ale je pravda, že konkrétně tato role vlastně od té doby, co jsem se nějak hlouběji ponořil do opery a začal zpívat, tak přesně viděl jsem tuhle tu inscenaci ze San Francisca se Samuelem Remy a Gabrielou Beňačkovou, tuším z 87. A to mě úplně přikovalo k židli a strašně mě to zasáhlo a říkal jsem si, tak tuhle roli jednou chci zpívat. No a najednou mě s tím zavolal Tomáš Pilař a potkalo mě to ještě před 30, tak jsem si říkal, jako, že to musím hodně zvážit. A dost dlouho jsem se rozhodoval, vzal jsem to k našemu Studileiterovi do Národního divadla, k Marku Pincovovi. A snažil jsem se tou rolí nějak projít, ale de facto jsem byl příjemně překvapený, protože já nejsem žádný profondní bas. Já mám spíš tu devízu nahoře v těch vysokých notách a v té dramatické poloze a najednou, když jsem to zkusil, tak se mě tenhle ten part zpíval neskutečně lehce. A vzpomněl jsem si tenkrát na mýho velkýho guru, kterýho jsem tenkrát potkal, když jsem byl v Curychu, to byl Matti Salminen a to byl taky velká basová legenda. A ten mě říkal, víš, dobře posazený forte je snažší a zdravější pro ten krk, než špatně udělaný piano. Tak radši zpívej na hlas a stahuj to, až to budeš umět.
0: Platí, jako.
1: To v mém případě platí. No a tak jsem potom na tu roli kejvnul a doteď jsem za to strašně rád. Zajedno jsem strašně vděčnej, že jsem tuhle nabídku dostal a ještě vděčnější jsem, že právě tu operu dělal Tomáš Pilař, protože můžu říct, že bez ohledu na tom, že jsem se na tom podílel já, tak to bylo za mě nejpovedenější operní představení, na kterém jsem se mohl podílet, protože jak po vizuální stránce, tak po hudební spolupráci s ostatníma kolegama a tak dál a tak dál. To bylo neskutečné dílo, které mělo hroznou hloubku, sílu stran symboliky, stran prostě scénografie a tak dál. Že znova říkám, bylo to nejlepší, na čem jsem se mohl kdy podílet a jsem za to hrozně vděčný.
0: Já jsem toto představení viděla, když bylo na festivalu opery v Praze, ve Státní opeře. Nespíval si tehdy ty, ale tvůj kolega František Zahradníček. Já jsem na to vyrazila s mojí dcerkou, který bylo 10 let a ta byla úplně unešená. A musím ti dát jenom za pravdu, to byla tak výjimečná inscenace po vizuální stránce, ale i to, tam jsou docela náročné sborové scény a velké sborové scény.
1: Ano.
0: A přeci jenom sbor v Českých Budějovicích je vynikající, ale není tak velký.
1: Ano.
0: A tam to vůbec nevadilo.
1: Nevadilo.
0: Jak herecky, jak prostě tak hlavně i zvukově, s hudebním nastudováním, bylo to uchvatný.
1: Ano.
0: To byl skvělý zážitek.
1: Ano.
0: Takže věřím, že to bylo, účinkovat v tom muselo být něco naprosto výjimečného.
1: Absolutně fantastický.
0: Pojďme teď ještě k tvým dětem. Vedete je k hudbě?
1: Ne.
0: Dobře, tak to byla rychlá odpověď.
1: Ne. Jo, samozřejmě jsou tím trochu nasáklí, jak já doma tu převážně operu nebo tak poslouchám, nebo přesně zpívám si, nebo tak. Tak oni se snaží zpívat taky. Mají rádi Pavarottiho, jak dělal ty koncerty s Pavarotti and Friends, tak tam bylo třeba ty italský písně jako Funiculi, Funicula, tak to jsme měli období, kdy to doma jelo od začátku, od rána do večera a oni to furt skákali na gauči a řvali tohleto v kočáru.
0: No, tak tam je dobrá energie v té písničce na tohle.
1: A jako mají to rádi. Nejstarší syn, když jedeme autem, tak většinou říká, tati, pust mi toho prodanýho nevěstu. A má rád právě vstupní scénu Kecela, když zpívá všechno je hotovo, všechno
0: ano,
1: je hotovo.
0: A
1: tak to si tak jako
0: A byli už na tobě v divadle se podívat?
1: Ne, zatím ne, protože naše děti jsou takový malý energický uzlíčci, že si myslím, že kdyby jsme je vzali najednou, byť třeba na dětskou operu nebo na něco takového, tak by opona šla ještě před předehrou dolů. Protože oni neudrží absolutně pozornost. Oni prostě zatím to v sobě nemají. Toho nejstaršího jsme vzali jednou na tu Truškovou Rusalku do Státní opery a vydržel první jednání, ale když pak viděl kolegyni Ježibabu v bife
0: o pauze
1: v kantýně, tak si nedal ani dort a chtěl rovnou domů, takže...
0: No tak vidíš, takže... ale třeba by Ježibaba zabrala doma.
1: No, to mě nenapadlo.
0: Musíte jí zvát častěji.
1: Ale pravda, to už je asi před rokem. Teď už je trochu otrkanější.
0: Teď už by možná měl na háku, viď? Dopřáváš někdy své ženě volné chvilky asi sám s těmi třemi ďáblíky?
1: Já myslím, že kdybych to nedělal, tak se mnou buď to žena rozvedla, nebo už by si hodila mašly, protože opravdu je toho občas cufíl. Takže moje žena ráda chodí do posilovny, dělá fitness, udělala si rekvalifikační kurz na výživovou poradkyni a osobní trenérku, takže chodí často cvičit. Takže máme takovej směnný provoz. Když já přijdu z divadla a žena už toho má nad hlavu, tak jí řeknu, miláčku, zbal si věci, a jdi se vyvětrat. A ona jde do posilovny, tam upustí energii.
0: A je vidět, že to nesmírně prospívá, protože já tvoji ženu znám a je teda nesmírně krásná.
1: To je pravda. To je pravda.
0: A když ty můžeš relaxovat, když se najde nějaký ten okamžik a nějaká ta chvilka, jak relaxuje Honza Hnyk?
1: K nelibosti mé ženy, moje nejoblíbenější, nebo moje záliby jsou jedny z těch nejmín zdravých, takže moje záliby jsou dobrý doutníky, dýmka a skotská whisky.
0: Výborně.
1: Nepřeháním to, ale taky se nějak nežinýruju.
0: A to jsou témata, která mě velmi zajímají, takže pojďme si teď dát nějakou krásnou hudbu a pak si budeme povídat o doutníkách.
1: Výborně.
0: Máme tu árii, která je podle mě taky ikonická pro basový obor, o Isis und Osiris. Je to z kouzelné flétny Wolfganga Amadea Mozarta a zpívá německý basista Kurt Moll.

0: Poslouchali jsme árii z opery Kouzelná flétna, nebo možná lépe řečeno ze Singspielu, Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta, árii Sarastra z prvního dějství, myslím, že je z druhého dějství, nám zpíval německý basista Kurt Moll. A ptala jsem se toho nejpovolanějšího, jestli to bylo první nebo druhé dějství, basisty Jana Hnyka. Honzo, my jsme v minulém vstupu našem povídacím načnuli tvé relaxační metody, které nejsou příliš zdravé lidskému tělu a hlasu to nevadí. A ty si řekl, že to je dobrá whisky, doutníky.
1: A doutníky a dýmka.
0: A dýmka. Prosím tě, dýmku si představím většinou u nějakých mužů v pokročilejším věku, a ne takhle u mladíka jako si ty. Jak ses k tomu dostal?
1: Já ani nevím, jak jsem se k tomu dostal, ale já jsem odjakživa takovej trochu staromilec. Mně připadá, že jsem se narodil do špatné doby, protože já moc se nezžívám s těmi trendy, které teď hýbou světem. Teď mi připadá, jak mám i děti a když třeba jedu tramvají a vidím tam 3-14-letý holky, jak si spolu povídají, tak byť budu teď znít jako stařík, tak já jim vůbec nerozumím, protože ten svět je tak rychlej a mě to moc nevyhovuje. Takže já jsem spíš takovej ten patřící do staré doby. A doutníky, nevím, jak jsem se k tomu dostal, ale vlastně ano. Moje žena všeobecně tabák a tyhle ty věci nemá ráda, ale říkala mi, když už teda kouříš, zkus něco pořádného. Tak jsem šel, koupil jsem si kubánský doutník a ona doufala, že se z toho stane sváteční záležitost a já jsem tomu absolutně propadl. Začal jsem si o tom zjišťovat, jak se takový doutníky vyrábí, kolik úsilí a vlastně zručnosti a vědomostí to obnáší vlastně něco takového vyrobit, protože člověk si myslí přesně, někdo pozbírá nějaký listí a smotá to a pak a se to prodává. A tak to není, protože ty listy se různě blendujou.
0: Co to znamená?
1: Z různých odrůd se skládají, že vlastně rostlina Nicotiana rustica nebo Nicotiana tabacum, což je vlastně tabáková rostlina, tak má přes 7000 odrůd. A oni z těchto odrůd podle toho, kde vyroste, za jakých podmínek, v jaký půdě, jak dlouho ji fermentujou, protože tabák je jedovatý, když se nevyfermentuje, takže se musí nejdřív usušit, pak fermentovat a pak stařit, aby se z něj dostal čpavek a ostatní jako látky, které jsou neprospěšné, tak vlastně to trvá spoustu let a třeba jeden doutník projde až 400 párů rukou, než se dostane ke spotřebiteli.
0: A jak to dlouho trvá?
1: Právě to, já třeba doutníky, který běžně kouřím, tak jsou většinou od 6 až 17 let starý. Že ten doutník, než se dostane ke spotřebiteli, tak přesně třeba ten tabák 2 roky schne, potom se 5 let fermentuje, potom se 7 let ještě ten doutník se ubalí a pak se třeba 7 let nechá dostařit.
0: To je úplná vzácnost.
1: Je to úplná vzácnost, no, přesně tak.
0: A můžu se zeptat, kolik pak takový doutník jeden stojí?
1: Od 100 korun po 2-3 tisíce.
0: Tak to mě přijde ale strašně málo za tolik úsilí, tolik práce a energie.
1: Je to tak. Právě proto je to takový svátečnější a není to jako dát si cigaretu během čekání na zastávku. Chce to rituál, chce to hezký prostředí, nebo hezký prostředí, hlavně klid. Takže ten doutník přesně, já to beru jako tak, že je to taková meditace, takový zastavení, protože já si u toho sednu, dám si buď to skleničku skotský, nebo dobrý čaj, nebo kávu, nebo jenom vodu a teď si ten doutník zapálím, ostříhnu, ono to prostě trvá.
0: To jsem
1: trvá.
0: Se chtěla zeptat na to stříhání, proč se to dělá?
1: Ten doutník je zavřený. Něčím? On by netáhl, on je nahoře uzavřený, musí se do něj prostě udělat díra, aby to táhlo skrz. Takže tak, pak se to pomalu, v angličtině se tomu říká toasting, že se musí jako otoustovat ten doutník, aby se spojil vázací a krycí list, aby to hořelo rovně, potom se to teprve připálí a potom se to hodinku, 2 až 3 pokuřuje. A člověk u toho relaxuje, odpočívá.
0: Čte si krásnou knihu,
1: čte si knihu. No, já se většinou u toho učím, protože já mám ještě tu výhodu, že skrze tuto mojí neřez jsem se seznámil s majitelem obchodu e-trafika a ten je shodou okolností pár ulic od místa, kde bydlíme na Vinohradech. A když jsem si mu stěžoval jednou při nákupu doutníků, že se nemám přes zimu kde zakouřit nebo tak, tak mě dal klíče od soukromého doutníkového klubu. Takže já, když dohlídáme děti a potřebuju se učit, tak si odejdu pár ulic dál.
0: No to je úžasný.
1: V noci se zavřu do klubu a ten je ještě v přízemí činžovního domu, takže tam nikoho neruším a můžu tam třeba do 11 do půlnoci zpívat. Do toho si dávám doutník a odpočívám.
0: Je
1: to fajn.
0: Ten doutník, tak je to něco, co si dopřáváš denně, nebo je to spíš
1: párkrát za týden.
0: Párkrát za týden.
1: Žena by si přála, aby to bylo tak jednou za měsíc, ale je to tak 4x týdně. A když není doutník, tak je dýmka.
0: A dýmka tam se, prosím tě, tak dýmka tam se zase, tam se cpe něco, viď? A
1: taky tabák.
0: A taky tabák, ale ten taky probíhá takhle složitýma úpravama?
1: Taky, a dýmkový tabák je ještě jiný, ten je většinou lehčí, ale ten se zase třeba smaží, udí.
0: Smaží, jako opravdu smaží?
1: Opravdu smaží.
0: Jako na pánvičce?
1: No, v takových kotlích velkých.
0: Aha.
1: Právě tam jsou ještě úplně jiný procesy výroby toho tabáku, pak se to lisuje, různě se to motá do takových jako lan, nebo do takových cihel vyloženě tvrdých, který se pak krájí a drolí. To je zase úplně jiná. Ať doutníky, tak dýmky, to je na hodiny a hodiny povídání.
0: A máš doma jenom jednu dýmku, nebo jich máš víc
1: druhů? Mám jich asi 7 nebo 8.
0: Uh-huh. Tak asi je to i dobrý typ vždycky na dárek pro tebe, ne?
1: Ano, ano, přesně.
0: Honzo, tak to bylo krásné voňavé povídání teda teď. Pojďme, my jsme na začátku této sezóny, ale na konci našeho rozhovoru, tak mi ještě pojď říct, co tě v této sezóně čeká a v čem tě můžeme vidět a slyšet.
1: Tak já jsem se přes prázdniny připravoval na vstup do právě Sarastra v Kouzelné flétně v režii pana Morávka ve Stavovském divadle pod Národním divadlem, kde budu debutovat jako Sarastro, a do toho jsme v Brně začali zkoušet 17. srpna Aidu Giuseppe Verdiho. Já už s Aidou mám zkušenost ze Státní opery, ale dřív jsem tam dělal Krále. Tentokrát mi právě v Brně budu debutovat jako Ramfis v inscenaci paní režisérky Magdaleny Švecové.
0: A můžeme tě vidět jenom v divadle, nějaký koncerty třeba nebo něco, nebo chceš o tom mluvit?
1: Můžu.
0: A kromě divadel můžeme tě vidět také třeba v nějakém koncertním repertoáru?
1: Teďkon mě čeká věc, na kterou se strašně moc těším, a to bude v březnu příštího roku. Budeme připravovat s panem dirigentem Jakubem Hrušou a Bamberskými symfoniky Dvořákovu Stabat Mater. A budou to 2 koncerty, jeden v Bamberku a druhý potom v Musikverein ve Vídni.
0: No tak to je nádhera. Honzo, já ti moc děkuju, že jsi dnes přišel. Moc ti držím palce, ať jsi hlavně zdravý, ať si uchováváš i duševní zdraví.
1: Děkuju.
0: A ať děti rostou také ve zdraví a ať se trošičku sklidňují. Abyste je se svojí paní krásně zvládali, a držím ti palce, ať ti to dál zpívá. Budeme se těšit na setkávání. S vámi se také loučím od mikrofonu Rádia Klasik Praha. Na závěr si pustíme valkýru Richarda Wagnera a basistu Hanse Hotra. Krásný zbytek dne vám přeje Mirka Časarová a
1: Jan Hnyk. Děkuju za pozvání.

0: Na osobní notu.
1: Jsme Klasik Praha.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Skonto nábytek.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Tohle je Klasik Praha.
14: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
15: Milí posluchači, zdraví vás Stanislav Předota. Na stanici Klasik Praha začíná pořad Švédský stůl, ve kterém vám chci představit CD Crossover, klarinetisty Irvina Veniše a Epoch kvartetu. Na této desce v obsazení David Pokorný a Vladimír Klánský housle, Vladimír Kroupa viola a Vít Petrášek violončelo. Tito skvělí muzikanti natočili v roce 2011 album se skladbami českých a amerických skladatelů pro klarinet a smyčcové kvarteto. Ve dvou případech je obsazení rozšířeno ještě o kontrabas. Většina skladeb na albu byla pro interprety přímo napsána nebo zaranžována. Jako první je na desce skladba Baba Dag od Sylvie Bodorové, patřící mezi nejhranější české autory. Komponuje často na zakázku prestižních festivalů. Pro Pražské jaro napsala oratorium Juda Makabejský, pro Smetanovu Litomyšl oratorium Mojžíš, pro Pražské filharmoniky symfonii číslo 1 a v roce 2012 písňový cyklus Lingua Angelorum, který na Smetanově Litomyšli premiéroval světově proslulý baritonista Thomas Hampson. Také skladba Baba Dag vznikla na objednávku, v tomto případě pro mezinárodní televizní festival Zlatá Praha. Klarinet zde má dvě polohy. Ta první je virtuózní, bravurní, ta druhá je velmi nostalgická, zhadumčivá a lyrická. Skladatelka vzpomíná na své hudební zážitky ze Slovenska, zejména z romské osady Šašov. Samotný název Baba Dag je jméno malého města v Rumunsku, odkud pocházeli někteří Romové, se kterými se autorka na Slovensku setkala a jejichž hudbou se volně inspirovala. Metrorytmika zde vychází z typických balkánských střídajících se rytmů. Smyčcové nástroje jsou místy použity jako perkusivní element.

Poslouchali jsme skladbu Babadak od Sylvie Bodorové, hráli klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet. Na albu Crossover jsou nejprve zařazeny skladby českých autorů a po nich autorů amerických. Myslím si ale, že srovnání může být zajímavé, a tak si dovolím pustit vám album trochu na přeskáčku. S každou skladbou budeme tedy přeplouvat Atlantik tam a zase zpátky. Po Sylvii Bodorové vám nabídnu Rendezvous, dostaveníčko od Elena Schulmana, amerického skladatele a violončelisty, který oba tyto obory studoval na prestižní Juilliard School. Napsal množství populárních písní a skladbu Rendezvous pro klarinet a smyčcové kvarteto složil v roce 1946 pro Bennyho Goodmana a Stuyvesant Quartet, ve kterém sám tehdy působil jako violončelista.

To byl skladatel Alan Shulman a jeho Rendezvous, dostaveníčko pro klarinet a smyčcové kvarteto. Abychom pravidelně střídali kontinenty, tak se opět vrátíme do srdce Evropy a poslechneme si skladbu Ondřeje Kukala. Tento umělec absolvoval hudební fakultu AMU v Praze, kde studoval hru na housle u profesora Josefa Vlacha a kompozici u Jindřicha Felda. Profiloval se jako pozoruhodný skladatel, dirigent i komorní hráč, byl mimochodem členem Vlachova kvarteta. Jeho klarinetino, koncertino pro klarinet a smyčce, opus 11, získalo v roce 1994 cenu Classic a existuje ve verzi s doprovodem smyčcového orchestru i smyčcového kvintetu. Hrát nám budou Irvin Veniš, Epoch kvartet a kontrabasista David Pavelka.

Klarinetista Irvin Veniš, Epoch kvartet v obsazení David Pokorný a Vladimír Klánský, housle Vladimír Kroupa, viola a Vít Petrášek, violončelo, spolu s kontrabasistou Davidem Pavelkou zahráli klarinetino, koncertino pro klarinet a smyčce od Ondřeje Kukala. Stejná sestava, tedy včetně kontrabasisty Davida Pavelky, nám nyní zahraje skladbu Oblivion z roku 1982 od Astora Piazzolly. Interpreti ji na desku zařadili pochopitelně především proto, že se jim líbí a rádi ji hrají. Druhým důvodem je, jak uvedeno v bukletu, její vzdálená hudební příbuznost s předchozí skladbou Klarinetino od Ondřeje Kukala. Argentinský skladatel a bandoneonista Astor Piazzolla patří k velmi oblíbeným a často hraným autorům a Oblivion je jeho nejpopulárnějším tangem. Je to píseň o lásce a smutku, skladba plná citů a elegance.

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes tu máme CD s názvem Crossover, které natočili klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet. Právě jsme doposlouchali skladbu Oblivion od Astora Piazzolly. Dalším autorem bude Jan Kučera, dirigent, klavírista a skladatel. Jeho hudební díla se pohybují v několika žánrových oblastech. Píše skladby symfonické i komorní, kantátové i písňové, aranžuje a tvoří scénickou hudbu k inscenacím. Skladba Zrození je původně právě částí scénické hudby pro soubor Spitfire Company. Jak uvádí Irvin Veniš v komentáři k CD, na narozeninové oslavě violončelisty Epoch Quartetu Víta Petráška přišla při muzicírování řada i na Kučerovo Zrození. Klarinetista se spontánně přidal s improvizacemi a nová verze skladby byla na světě. Kučera pak přidaný klarinetový part zapsal a tím kodifikoval pro další uvádění.

Irvin Veniš a Epoch Kvartet zahráli Zrození od Jana Kučery a my se opět připlavíme za Atlantik. Poslechneme si skladbu, jejíž aranžmá vzniklo podobným improvizačním způsobem jako to předchozí. Jejím autorem je Oliver Edward Nelson, americký jazzový saxofonista, klarinetista, aranžér a skladatel. Jeho hvězdným obdobím byla 60. léta, kdy spolupracoval se skvělými jazzovými i rockovými hudebníky a zpěváky, mimo jiné s Nancy Wilson, Jamesem Brownem, skupinou Temptations a Dianou Ross. Jeho skladba Stolen Moments, ukradené chvilky, kterou si teď poslechneme, se stala jazzovým standardem. Irvin Veniš k jejímu aranžmá zmiňuje. Při cestě na náš první společný koncert na zámku v Moravském Krumlově jsme sebevědomně usoudili, že by nám posluchači mohli tleskat a že pro tento případ nemáme připravený přídavek. Pánové z Epoch Kvartet se zmínili o skladbě, na kterou sice nemají noty, ale snad ji zahrají z paměti a já, že tam k ním mám něco zaimprovizovat.

První skladbou na albu je folklorem inspirovaný Babadak od Sylvie Bodorové. A jako poslední kompozici z alba Crossover jsem pro vás vybral dílo rovněž ovlivněné lidovou hudbou. Metafolkfózis od Tomáše Pálky. Ten vystudoval skladbu na brněnské konzervatoři a na hudební fakultě AMU, zároveň se ale také aktivně věnoval folklóru, takže to je oblast jemu vlastní. Metafolkfózis je jakousi ozvěnou na lidové melodie z Jižní Moravy a Slovenska, které při poslechu můžeme zcela jasně identifikovat. Tyto nápěvy jsou zkombinovány s moderními instrumentálními technikami a postupy, což vytváří velmi pozoruhodnou atmosféru.

0: Klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet v obsazení David Pokorný a Vladimír Klánský housle, Vladimír Kroupa viola a Vít Petrášek violončelo zahráli Metafolk Falsis od Tomáše Pálky z jejich alba Crossover z roku 2011. Poslouchali jste pořad Švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Mějte se krásně, těším se na další setkání.
1: Švédský stůl. Jsme Klasik Praha.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello, ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90 až do 14. července. Kaufland.
1: Klasik Praha.
13: Klasik Praha. Slavná auditoria.
1: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
14: Týden co týden se v cyklu nazvaném Světová auditoria vydáváme do různých koutů světa či naší vlasti, buď do koncertních síní či operních domů, za jejich příběhy. A nebo nabízíme zážitky z festivalu klasické hudby, případně učiníme zastávku v některém z hudebních muzeí, které připomínají slavné skladatele, pěvkyně či pěvce, dirigenty. Zdálo by se, že po mnoha letech, které má pořad na vlnách Rádia Klasik Praha už za sebou, pomalu a jistě nebude kam cestovat a kde objevit něco, co ještě nebylo zmapováno. Opak je ale pravdou. Například dnes Budiš naším cílem městečko, jakých je zdánlivě po celé Itálii bezpočet. Ani to, že se tam nachází operní sál, není do značné míry výjimkou. Vždyť tato země, opeře už několik století zaslíbená, jich v různých dobách vybudovala bez přehánění desítky. Často i tam, kde by to člověk nečekal, neboť se jedná o taková osídlení, která čítají jen několik desítek tisíc obyvatel. Že se ale opera provozuje už skoro 200 let tam, kde žije necelých 7 tisíc duší, je přece jen i v italských poměrech poněkud neobvyklé. Čím je to způsobeno? a jak tam prostor, určený operním představením, vypadá. Přesně to je tématem této vysílací hodiny. Nacházíme se v severoitalské provincii Emilia Romagna, proslulé jak svými salámy a sýry, tak svojí hudbou a svými hudebními nástroji. Nedaleko od cíle naší cesty se totiž rozkládá Cremona se svými slavnými rody houslařů. O něco dál pak opačným směrem vítá návštěvníky Parma se svojí šunkou, ale i s hudebním festivalem. Jsme ano v titěrném a přece pro operu celého světa významném městečku Busseto. Vždyť kousek odtud, na někdejším statku svaté Agáty, upraveném v pohodlné sídlo, strávil řadu let snad nejslavnější operní skladatel Giuseppe Verdi. A se samotným Bussetem ho lecos lidsky spojovalo, ale i názorově rozdělovalo. Ať už tomu bylo jakkoliv, je vlastně docela logické, že právě v Bussetu se nachází divadlo, které si do svého štítu vetklo jméno Giuseppe Verdiho. A neudiví, co bylo na repertoáru v den, kdy bylo slavnostně zpřístupněno zdejšímu hudby milovnému publiku. Psal se 18. srpen 1868 a když se zvedla opona, zazněly první tóny Verdiho opery Rigoletto. My si tuto Verdiho operu připomeneme árií v podání sopranistky Anny Moffo. Doprovází RCA Italiana Opera Orchestra, řídí Georg Scholti.

Do dějin operního provozu vstoupila divadelní scéna v Busetu ovšem tím, že během jednoho jediného, rozuměj zahajovacího večera, zazněly hned dvě opery za sebou, obě od Verdiho, jak jinak. Po Rigoletovi přišel na řadu Maškarní bál. Vůbec to tam tehdy musela být velká sláva. Všichni, kteří do divadla Giuseppe Verdiho zamířili, měli na sobě něco v zelené barvě, muži alespoň kravaty. Dámy si doložili na celé róby, předvádějící zelenou v různých odstínech. Co bylo důvodem? Že slovo verde znamená v italštině zelený nebo zelená, je všeobecně známo. A jak vhodněji tedy uctít majstra Verdiho, než to dát najevo i barvou oděvů. Úklona ovšem nebyla během

Přitom se tu o ní vážně uvažovalo přes 20 let, jmenovitě od roku 1845. Plány ale nikam nevedly, protože odhadované náklady brzdily v rozletu i nejurputnější nadšence. Nakonec se našlo překvapivé a zároveň úsporné řešení. Už od 13. století tvořila dominantu městečka Busseto stavba tyčící se nad své bezprostřední okolí. Zprvu jako pevnost střežící okolí, po přestavbě pak jako šlechtický palác rodu Palavicíniů. Těm patřil až do poloviny 19. století, kdy ho vedení města odkoupilo a umístilo tam radnici. Tím ovšem proměna neskončila. Stavitel Pierre Luigi Montechini totiž přišel s návrhem, jak bývalý palác pro osazenstvo zdejšího magistrátu zbytečně rozměrný využít. Do prvního patra umístil operní sál, sice jen pro 300 diváků, ale za to velmi elegantní. Pod stropem s lunetami 4 divadelních žánrů, od dramatu po komedii, se nachází jak pódium, tak komorně vyhlížející přízemí. Nad ním se do oblouku klenou 3 patra, zvoucí do desítek lóží. Dlouho tu na repertoáru drtivě převažovala díla Giuseppe Verdiho, ale v posledních desetiletích se záběr repertoáru rozšířil. Například o provedení oper jiného velikána tohoto oboru, Wolfganga Amadea Mozarta. No a Mozartovo operní dílo připomeneme teď pražským komorním orchestrem a v jeho podání Chaconou z baletní hudby z opery Idoméneo.

Důvod, proč divadlo Giuseppe Verdiho v severoitalském Busetu vítá i opery od jiných skladatelů, lze najít ve dvou rovinách. První, spojená právě s Mozartem, má na svědomí zdejší významný obyvatel, basbaritonista Luca Pizzaroni, ročník 1975. Se sice narodil italským rodičům až ve Venezuele, ale brzy se s nimi vrátil do vlasti. Rodina se usídlila právě v Busetu, což budoucího operního pěvce ovlivnilo od dětství. Ať se tu vypravíš kamkoliv, řekl jednou, jako by tě všude provázel Verdiho duch. Paradoxně se ovšem Pizzaroni ve svém oboru vydal jiným směrem. Bývá považován za znamenitého představitele rolí v Mozartových operách. A neudiví, že za svůj druhý domov považuje Vídeň, kde se navíc oženil s dcerou svého staršího kolegy Thomase Hampsona. Mnohem těsněji byl s Verdiho operami spjat slavný tenorista Carlo Bergonzi, jehož 90-letý život se uzavřel v roku 2014. Pocházel z městečka Polesine Parmese, ale osudově patřil do Buseta už od svých 6 let, kdy ve zdejším teatru Verdi poprvé uslyšel operu Trubadur a byl uhranut jednou provždy. A to až do té míry, že se během své úctyhodné pěvecké kariéry zaměřil i na méně známá díla Giuseppe Verdiho. Opery, ano, sice méně známé, ale podle tohoto tenoristy stejně nádherné. Jakmile mohl, inicioval na studování takových oper jako Oberto, Attila nebo Korsár, jejichž provedení pak přirozeně účinkoval. Do novodobých dějin Buseta se Carlo Bergonzi zapsal i tím, že si zde pořídil nejen dům, ale také otevřel restauraci a hotel nesoucí jeho jméno. A na sklonku života zde mohl být svědkem počátku nové tradice, které se přezdívá větvení. O co jde? V součinnosti s nedalekou Parmou se tu každý rok koná hudební festival, který vnímá Verdiho jako kmen košatého stromu, ze které se větví řada jeho následníků. Ale má i své kořeny, ze kterých naopak mohl skladatel čerpat a inspirovat se třeba tím, jak lze v operních dílech využívat historická témata. Roku 2026 si tato hudební přehlídka vzpomněla díky tomu i na Thomasa Albinoniho a jeho operu Zenobia o dávné vládkyni ze syrské Palmyry. Vraťme se teď do světa oper Giuseppe Verdiho. Ze zmiňované opery Korsár zazní nejprve árie v podání Vittoria Grigola a pak ještě scéna, v níž kromě tohoto tenoristy bude zpívat basista Danilo Rigosa a sbor Teatro Reggio di Parma. Orchestr tohoto operního domu bude řídit Martino Fagiani.

Na dohled od Buseta na rodinném statku Santa Agata žila, jak známo, s Verdim v bezdětném manželství bývalá operní pěvkyně Giuseppina Streponiová. Když se v manželově světě objevila mladší kolegyně, kterou Verdi nejen obsadil do role Aidy, ale dokonce jí sám pro představení navrhl šperky, měla Streponiová mnoho důvodů k obezřetnosti. Co když stárnoucí Verdi přece jen zatouží po dítěti, kterému ona dát nemohla? Situaci vyřešila v duchu Machiavelliho poučky, že nepřítele nejlépe pohlídáš, pokud ho pevně objímáš. A tak konkurentku zvala na statek a spřátelila se s ní. Stojí za připomenutí, že touto pěvkyní byla Češka Tereza Štolcová, neprávem u nás zapomenutá, ačkoliv by její život vydal na román. Stěží se ale zrovna o Štolcové vypráví během turistických prohlídek, které se občas během dne v Teatro Verdi zde v Busetu pořádají. A jsou okořeněny dobrým nápadem. Průvodkyní je totiž návštěvníkům žena v dobovém kostýmu Streponiové, která je barvitě provází skladatelovým životem. A také divadlem, které tu kdysi vzniklo na radnici. Dnešní pořad uzavřeme sborem ze druhého dějství Verdiho opery Aida. Účinkují členové Chicagského symfonického sboru a orchestru, provedení řídí Georg Scholty.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Vítejte v kempu. Vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
8: Hudba v miléniu.
7: O klasice v 21. století.
9: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, buď na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Bez hudebních ukázek najdete naše pravidelné pořady také v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Mým dnešním hostem, vlastně prvním v novém roce 2026, ovšem pořad natáčíme v roce 2025, tak si musíme dávat pozor na slova jako letos, loni a podobně. Mým dnešním hostem je tedy jeden z nejvýraznějších tuzemských houslistů mladé generace, 20-letý hudebník, který už je na solové vystupování zvyklý doslova od dětství. Můžete ho znát třeba i z televizních soutěží jako Virtuoso z V4+, nebo Eurovize, ale je také laureátem, řekněme, soutěží tradičnějšího formátu, vítězem Kociánovy soutěže v Ústí nad Orlicí, držitelem druhé ceny v solové a první ceny v komorní kategorii ze soutěže Concertino Praga a tak podobně. No a znáte ho už i z našeho vysílání, protože také Chile nahrává pro suprafon. V roce 2023 mu vyšlo debutové album se sonátami Žena Izaje, pak tedy loni v roce 2025 vydal další dva tituly, album s českou komorní hudbou společně s pianistou Janem Schulmeistrem a nejnověji houslové koncerty Prokofieva a Šostakoviče, které natočil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem. Ve studiu Rádia Klasik Praha vítám Daniela Matejču, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Tak já začnu velice těžkou otázkou. Prokofiev nebo Šostakovič? Kdo z nich vám je bližší svým hudebním jazykem?
10: Je to zajímavá otázka. Pro mě osobně to byl vždycky Šostakovič. Mm. Ať už jeho symfonická tvorba nebo komorní, je mi to obecně bližší.
9: Mně taky, to je zajímavé, v tom se shodujeme. Mně přijde ten Šostakovič takový osobitější, má takový jaksi svéráznější hudební jazyk, který podle mě více vypovídá o té jeho době, ve které žil.
10: Přesně tak. Přesně.
9: Ten Prokofiev je ještě hodně takový zakořeněný v tom 19. století, ale samozřejmě oba jsou skvělí. No a které z těch koncertů, které jste natočili, je náročnější na hraní? Ten Prokofievův nebo ten Šostakovičův?
10: To jde ruku v ruce právě k té předešlé otázce, protože každý z nich má svůj osobitý hudební jazyk a i přesto, že preferuji Šostakoviče jako obecně jako skladatele, tak Prokofievův skladatelský sarkazmus je nepopiratelný a předvést ho v té opravdové a upřímné podobě je snad ještě v něčem náročnější, než se vcítit do skladby Šostakoviče.
9: Takže řekněme, je náročnější po interpretační stránce nebo výrazové?
10: V podstatě i technické.
9: I technické, dobře. No a to byl takový koncert, že to oba budou tedy koncerty číslo jedna těchto dvou skladatelů?
10: Ano, ano, to byl původní záměr a hlavně každý z těch koncertů hraje v mým životě osobním velkou roli, ať už Šostakovič na Eurovizi nebo Prokofiev v Rudolfínu na Concertino Praga, takže si obou koncertů vážím naprosto stejnoměrně a proto jsme se rozhodli je natočit společně.
9: Takže koncerty číslo 2 pak třeba přijdou na nějakém dalším albu zase.
10: Třeba.
9: Je to možné, dobře. Já jsem se dočetl o tom prvním koncertě Sergeje Prokofjeva, ze kterého si můžeme tedy za chvíli pustit ukázku, že prý v Paříži, kde měl premiéru v roce 1923, vůbec neměl úspěch. Ze zajímavého důvodu, že prý pro pařížské publikum před 100 lety byl příliš málo moderní. Tak to mě zaujalo.
10: Dokonce málo moderní.
9: Málo moderní, no.
10: Když si vybavíme historii například Svěcení jara, kdy v tom začátku 20. století to způsobilo velký poprask, tak mě upřímně řečeno tato informace velmi překvapuje.
9: No mě to taky překvapilo, ale tohle tedy už bylo o 10 let později, takže v Paříži už naopak Stravinsky tehdy byl velmi v módě, takže Prokofjev už jaksi nedostával tehdejším avantgardním standardům. Tak to mě přišlo zajímavé, když jsem si představil některé české posluchače, jak říkají, že ten Prokofjev je takový na ně moc moderní. Že v Paříži před 100 lety to bylo málo. No tak pojďme si teď poslechnout druhou větu z tohoto houslového koncertu číslo 1 Sergeje Prokofjeva, kterou nám zahraje houslista Daniel Matejč, jenž je naším dnešním hostem spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je houslista Daniel Matejča, který nám teď zahrál druhou větu z houslového koncertu číslo 1 Sergeje Prokofieva. Ukázka z jeho nejnovějšího alba, které vyšlo u Suprafonu a které natočil spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem. Taková nabízející se otázka, jak se vám spolupracuje tedy se Sočerem a s dirigentem Netopilem.
1: Byla to velmi příjemná spolupráce. My jsme s Tomášem přímo Šostakoviče kdysi prováděli s Brněnskou filharmonií na Lednicko-Valtickém festivalu a tam právě vznikla ta idea zapojit ho do tohoto projektu společně se Suprafonem, protože jsem si té spolupráce neuvěřitelně vážil a velmi jsem si ji užil.
0: Jak se to vlastně stalo, že jste vydal v roce 2025 u Suprafonu hned dvě alba, jedno tedy komorní, druhé s orchestrem?
1: Je to krásný příběh, protože my jsme s Honzou Schulmeistrem po účasti v koncertínu Praga získali jako hlavní cenu právě nahrávku u Českého rozhlasu. To se nám poté podařilo spojit se Suprafonem, jelikož u nich nahrávám běžně. A tím pádem to dopadlo tak, že již déle plánovaný projekt Šostakoviče a Prokofieva jsme vlastně natočili v podstatě ve stejnou dobu jako nahrávku s Honzou Schulmeistrem.
0: Co se týče tady těchto orchestrálních Prokofieva a Šostakoviče, je to v plánu někdy v budoucnu třeba zahrát i koncertně?
1: Určitě už jsme se o tom bavili a toho Šostakoviče já osobně rád předvádím naživo, možná ještě o něco více, než nahrávám, protože když člověk v kuse hraje toho Šostakoviče a cítí se do toho celého příběhu, je to neuvěřitelně silný zážitek jak pro interpreta, tak doufaje i pro publikum.
0: Vy jste tedy, jak jste už říkal, hrál Prokofieva ve finále Koncertino Praga, Šostakoviče jste hrál na Eurovizi. Vnímáte to teď zpětně pozitivně, že jste byl v uvozovkách tím, jak se říká, zázračným dítětem, je to takový ošklivý pojem. Máte pocit, že je to dobře, že jste toho tolik stihl vlastně tak strašně rychle?
1: Já si myslím, že to byl výsledek kombinace tvrdé práce a hlavně velkého štěstí. Protože i tenkrát na té Eurovizi, tak prokopat Šostakoviče či Prokofieva do televizního vysílání není jednoduchý úkol. A já si velmi vážím, že se mi to tenkrát ještě společně s Janem Tenglerem z České televize podařilo udělat, protože to mělo potom za výsledek to, že se širokému publiku představila hudba, kterou třeba nezná a snad s trochou štěstí ocení.
0: Vy vlastně, že se k tomu ještě tedy vracím, kolik už jste toho stihl, ale vy vlastně už máte i bakalářské studium dokončené ve 20 letech, což nemá úplně každý. To jste nějak předčasně nastoupil na HAMU, nebo jak to bylo, nebo jste studoval zrychleně?
1: Bylo mi umožněno nastoupit na HAMU trochu dříve, tím pádem jsem dokončil bakalářské studium společně s maturitou v jeden rok.
0: A stále ještě tedy studujete u profesora Ivana Strause?
1: Přesně tak. Momentálně ještě doplňuju svá studia v Grazu v Rakousku u Barnabáše Kelemena, maďarského lektora. A společně s těmito dvěma kantory tvoříme hudbu krásnou.
0: A v tom Grazu je to Erasmus teda, nebo nějaký výměnný program?
1: Přesně tak.
0: Takže vy tam jste jaksi jenom, jak se to říká, vy tam jenom dojíždíte, nebo ano?
1: Přesně tak.
0: V podstatě, jo, nejste tam nastálo.
1: Přesně řečeno.
0: Rozumím. No a vy jste u profesora Ivana Strause vlastně celou dobu. Je to pro vás stále ještě přínosné? Získáváte ještě pořád nějaké cenné podněty, nebo jste třeba uvažoval o tom, že by stálo za to, nic proti němu samozřejmě, ale že by třeba stálo za to změnit to ucho, které vám dává tu zpětnou vazbu?
1: Bez pochyby stále získávám mnoho od pana profesora. Samozřejmě je důležité rozšiřovat si obzory mezinárodně, ale té celoživotní v podstatě spolupráce s panem profesorem si neuvěřitelně cením, protože mě skutečně vychoval jako hudebníka a teď je na mě, abych ty jeho rady vstřebával a aplikoval do běžné praxe.
0: Ale samozřejmě tedy další jaksi feedback získáváte třeba i na masterclassech a podobně, že jo, toho se určitě taky
1: přesně
0: účastníte.
1: Tak.
0: Ano. Máte nějaké houslisty, ať už z žijících kolegů, nebo třeba i v minulosti, kteří by pro vás byli, nechci říkat přímo vzorem, ale třeba jejich hra vás nějak inspiruje nebo ovlivňuje?
1: Je poměrně jednoduché pro mě vybrat pár jednotlivců a liší se to zejména programem. Ke každému programu já mám houslistu, který mě nejvíce sedí. Obecně řečeno je to pro mě Gidon Kremer. To je jako houslista číslo jedna v mých očích, vždycky byl a vždycky bude. A potom už to rozlišuju například pro hudbu Bartoka, obecně neofolklorismus, preferuju právě Barnabáše Kelemena, za kterým jsem odjel tento repertoár studovat. a nebo například Augustina Hadelicha, který je poté také proslulý mimo krásnou interpretaci klasických děl také novodobějších jako Ligetiho a tak.
0: Tak to jsou všechno samozřejmě známá jména. Gidon Kremer samozřejmě ten je výjimečný i tím svým důrazem na jaksi zajímavý repertoár a na připomínání děl skladatelů, zejména z těch zemí bývalého východního bloku. Stejně jako ostatně byl Dmitrij Šostakovič, takže pojďme si teď poslechnout druhou větu energické skerco z Šostakovičova houslového koncertu číslo 1. Zahraje nám houslista Daniel Matejča, který je dnes hostem Rádia Klasik Praha a bude to opět ukázka z jeho nejnovějšího alba spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, právě teď doznělo skerco z houslového koncertu číslo 1 Dmitrije Šostakoviče, který spolu s Prokofjevovým koncertem číslo 1 natočil houslista Daniel Matejča, náš dnešní host, na své nejnovější album se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem, které vyšlo nedávno u Suprafonu a z nějž tedy pocházela i tato ukázka. Taková klasická otázka pro houslistu, v jaké máte housle, jestli to není tajné?
1: Není to tajné, mám momentálně dvoje housle. Jedny jsou Josef Galliano z Národní sbírky a moje takové hlavnější housle jsou přímo od Honzy Špidlena tady z Prahy, které jsem nedávno od něj pořídil a mám z nich neuvěřitelnou radost. Jsou to úplně nové housle, poměrně nepopulární koncept v houslistické společnosti, jako na nové housle se hledí s přimouřeným okem. Ale mně se to neuvěřitelně líbí, že ten nástroj roste se mnou a já se snažím mu dát co nejkrásnější život.
0: A v čem se liší třeba zvukově ten nástroj starý od toho nového?
1: Ten starý, konkrétně ten Galliano, již je v kompletním stádiu vývoje zvuku. Tím pádem dosáhl svého limitu a je neuvěřitelně nádherně barevný a používám ho právě pro solovou či komorní hru a naopak nástroj od Honzy Špidlena je průraznější, je silnější a má větší vůli, co se týče obecné intenzity zvuku. Takže to je před orchestr naprosto ideální nástroj.
0: To je zajímavé, jak jste říkal, že ty nové nástroje nejsou takové oblíbené u houslistů. Je to tedy tak, že se dá říct, že jsou ty stradivárky a ty housle z těch dílen těch starých mistrů opravdu lepší než ty moderní, nebo je to takový přehnaný hype, jak se říká?
1: Obecně se to říct skutečně dá,
0: jo.
1: Protože ty stradivárky a guarnerky, jak se říká, jsou skutečně jako na vrcholu té škály houslí, ale existují i nové nástroje, které neříkám přímo stradivárky, ale třeba některé galiánky skutečně přebíjí. A je to samozřejmě ta šťastná ruka housleře, že se mu to tak krásně podaří. A já jsem vděčný, že se to panu Špidlenovi moc krásně podařilo.
0: Mě to připomnělo, když tady byla před pár měsíci slavná houslistka Lila Josefovic, která právě říkala, že hrála na ty různé zapůjčené staré nástroje a bylo to hrozně nepříjemné, že pořád jaksi nejenom, že na ně musela dávat samozřejmě pozor, to musí být strašný stres, ale že taky občas jí ten nástroj prostě sebrali, musela ho vrátit a musela řešit, že příští měsíc nebude mít na co hrát, tak to je asi taky součást jaksi toho problému.
1: Přesně tak, i to se může stát, pokud ho má člověk zapůjčený. Říkám, buď ať už z národní nebo ze soukromé sbírky, toto riziko tam je a proto je krásné mít vlastní nástroj, který člověk má vždy k dispozici.
0: Ještě jsem si vzpomněl, vlastně taky říkala, že si pak teda nechala vyrobit své současné housle od nějakého houslaře z Brooklynu právě a že dělali s kolegy v Carnegie Hall takový experiment, že naslepo testovali různé housle, jestli poznají, jestli je to nový nástroj nebo jestli jsou to stradivárky a říkala, že to teda bylo velmi těžké poznat.
1: Opravdu,
0: no.
1: Tak. Že? To pouze potvrzuje, co jsem říkal.
0: V mnoha případech se vůbec netrefili. Já jsem se chtěl zeptat, jaký je váš vztah ke karbonovým smyčcům? To je teďka takové aktuální téma.
1: Vím, že se o tom hodně mluví.
0: No.
1: Já s tím mám minimální zkušenost a upřímně spíše zastávám tradiční dřevo.
0: Rozumím. No, jako většina lidí asi, no. Ano. Já jsem to sledoval, protože teď se řešilo na podzim, jestli se nezakáže jaksi mezinárodní obchod s tím dřevem brazilským, ze kterého se ty smyčce vyrábějí, protože aha, je to ohrožené, ten strom, a dokonce Brazílie navrhovala ho přesunout do vyššího stupně ochrany, což by znamenalo, že by se nové smyčce už z něho prakticky nemohly dělat.
1: Až takhle.
0: Ale neprošlo to. Nakonec
1: díky
0: teda
1: Bohu.
0: 5. prosince
1: díky Bohu,
0: ten návrh byl odmítnut. Takže
1: karbon kvalitní dřevěný prut nikdy nenahradí. Za mě teda.
0: To říká většina lidí, ano, tak je hezké, že to potvrzujete. No, jak vy to máte vlastně s repertoárem a s jeho výběrem a jak velký prostor ve vašem repertoáru má soudobá hudba? Já jsem se díval, že vy jste třeba premiéroval skladby Lukáše Janaty, nebo samozřejmě také Jany Verešové, tu jste natočil na své debutové album. Máte na tu soudobou hudbu prostor, pokud chcete být úspěšným solistou, nebo se musíte věnovat hlavně těm kanonickým dílům, které se hrají nejčastěji?
1: Musí to být symbioza obojího. Já soudobou hudbu právě díky panu Štrausovi našel jsem si k ní cestu. On mě naučil, jak ji interpretovat a jak ji vnímat. A pokud se jedná o kvalitní soudobou hudbu, která upřímně řečeno není zas tak častá, tak se jí věnuju s velkou radostí a s velkou pokorou a upřímnou

0: interpretací, protože si vážím toho, že je skladatel v dnešní době schopný vytvořit něco, co je originální, ale zároveň to na úkor té originality nestrácí kvalitu. Takže právě potom po Slavickému a Fischerovi jsem se uchýlil také k interpretaci soudobých děl a mám to moc rád.
1: No a jaká máte kritéria pro ta soudobá díla? Co podle vás dělá teda kvalitní soudobou skladbu?
0: Je velmi málo vídané, že si skladatel v dnešní době vyvine vlastní hudební jazyk. To je velmi zřetelné u právě Lukáše Janaty, kterého kdybych nevěděl, že to je Lukášova skladba a poslechl bych si ji, tak poznám, že to je Lukáš, protože on má tu svoji vyjadřovací schopnost, kterou člověk prostě pozná. Mnoho skladatelů, a já to chápu, já bych na tom byl stejně, kdybych skládal, tak ať už chce nebo ne, používá prvky právě Šostakoviče nebo těch skladatelů 20. století, protože to je atraktivní a protože to lidé rádi poslouchají a i oni sami to mají rádi a potom ani nevědí, že to do toho díla zakomponovávají. Takže to je podle mě kritérium číslo jedna, aby to dílo skutečně mělo nějakou tu osobní hodnotu toho skladatele a zároveň, aby to s dovolením nebyla úplná kravina.
1: Dobře, takže originalita, zkrátka nějaký individuální
0: přesně
1: styl,
0: tak.
1: Ale může třeba individuální styl vzniknout právě i třeba syntézou nějakých prvků převzatých od starých mistrů, to asi taky je možné, ne?
0: Je to možné.
1: Ano.
0: Je to možné a v žádném případě si nedovolím říct, že pokud skladatel novodobý převezme něco od bývalých skladatelů, že to je vyloženě špatně. Není samotná Jana Verešová, když skládala tu skladbu zmiňovanou na nahrávce, tak tam přímo cituje Izajovu druhou sonátu a přijde mi to jako vzdaní díku tomu skladateli jako takovému. Takže na tom vůbec není nic špatně, ale ta originalita je tam velmi podstatná.
1: Tak pojďme si rovnou teď tuto skladbu Jany Verešové, kterou, jestli se nemýlím, napsala přímo pro vás.
0: Ale.
1: Pojďme si ji pustit, bude to tedy ukázka z debutového alba mého dnešního hosta, kterým je houslista Daniel Matejča.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je houslista Daniel Matejča. Z jehož debutového alba jsme teď vyslechli skladbu, kterou přímo pro něj napsala Jana Verešová. Skladba s názvem Obsession římská 2, což je tedy dílo citující druhou houslovou sonátu belgického autora Jeana Isaye. Vy se kromě solové dráhy věnujete i komorní hudbě, jste také členem velice strmě stoupajícího, bych řekl, jak to tak sleduji, Sukova kvarteta. Docela čile koncertujete, už jsem viděl, že jste hráli na Concentus Moravie a dalších festivalech. Tam vlastně budete i v tom nadcházejícím roce 26 hrát znovu na Concentus Moravie. Tak čem vás to jaksi oslovuje oproti té solové hře, třeba ta jaksi kolektivní hra v tom kvartetu?
1: Já musím říct, že kvartetní hra mě jako hudebníka posunula mnohem dále než studium solové hry, solového repertoáru. My jsme vybrali tenkrát kvarteto z jednoduchého důvodu a to je repertoár, jelikož kvartetní repertoár je jeden z nejkrásnějších a ty díla pro kvarteta jsou naprosto bezkonkurenční. A tím, že se v tom kvartetu pohybujeme jako čtyři přátelé, je to moc příjemná spolupráce a tím, že nás to baví, tak to tvoříme rádi a s láskou a myslím si, že to má krásný výsledek a snažíme se.
0: Máte na to dost času? Protože kvarteto musí spolu trávit hodně času, ne? Aby se pořádně sehrálo, zžilo, aby takzvaně myslelo jako jeden.
1: To je velmi problematická složka našeho kvarteta. Tím, že já mám nějakou jinou ještě vedlejší dráhu solovou, tak i ostatní členové se věnují jiným aktivitám a tím pádem občas je složité se sejít, ale snažíme se produktivně pracovat a ten čas, který máme, rozumně využít.
0: Jak jste se vlastně jako duo dali dohromady s klavíristou Janem Schulmeistrem? Já vím, že jste se tady potkali na soutěži Concertino Praga. Tam jste nejdřív soutěžili každý zvlášť a pak společně v té komorní kategorii, je to tak?
1: A přesně tam to vzniklo. Přesně na soutěži jsme se poznali v té solové kategorii a potom Honzův táta vnuknul myšlenku, že bychom si mohli zahrát spolu. Já jsem byl pro a odehráli jsme spolu velké množství krásných, nádherných koncertů s parádním programem.
0: Já si říkám, když hrají spolu dva solisty, jakože vy oba dva jste vynikající solisti, tak si dovedu představit, že každý třeba může mít nějaký silný interpretační názor a že ty názory třeba nemusí jít dohromady. Stává se vám to?
1: Stává se nám to, ale my jsme s Honzou už schopní se krásně domluvit. Ale to se mi na tom právě líbí, že každý máme velmi silný interpretační názor a myslím si, že to je to, co tu hudbu posouvá zase o krok dál. Ta komunikace a to vyrozumění těch jednotlivých názorů potom zejde k nádherné interpretaci.
0: A v kvartetu tam vy jaksi tu interpretaci diktujete jakožto primárius, nebo jak to tam funguje?
1: Ano. Snažíme se zachovat jakousi formu demokracie v našem souboru, ale samozřejmě potom my hodně postupujeme pod preferenci jednotlivých členů. Většinou, když děláme třeba, když jsme dělali Ravela kvartet, tak se violista Bohumil Bondarenko zmocnil té interpretace z první pozice, protože to je jeho velká srdcovka. Zase naopak, když jsme dělali třeba Bartóka, tak to byla moje práce. Převážně říkám, že samozřejmě komunikujeme se všemi členy. Beethovena zase dělá čelista a tak podobně.
0: Už jste tady několikrát zmínil toho Bartóka, tak chápu, že to je asi vaše oblíbené dílo, nebo který konkrétně ten jeho koncert?
1: Je to moje velká srdcovka obecně jako skladatel. A druhý koncert houslový je za mě jako skutečně vrcholné dílo Beli Bartóka společně ještě se solovou sonátou. A já jsem právě proto odjel za Barnabášem Kelemenem, protože si myslím, že nikdo Bartóka nenaučí lépe než samotný Maďar. Takže jsem rád, že s ním můžu toho Bartóka připravit.
0: Tak budeme se těšit případně na vaše budoucí provedení nebo třeba i nahrávku. Uvidíme, jak se to vyvine. Bartókova koncertu. No a já jsem moc rád, že na to společné album s Janem Schulmeistrem jste natočili taky skladbu Ruce od Luboše Fischera. To byl váš nápad nebo...
1: Mám pocit, že ten nápad zešel ze strany Schulmeistrů, ale jako já jsem si tu skladbu neuvěřitelně přivlastnil, protože existuje málo skladeb, ve kterých se cítím natolik komfortně jako právě ve Fischerových rukou. Ten hudební jazyk a ten způsob té kompozice mi je tak neuvěřitelně blízký, že to uvádím neuvěřitelně rád. A i přesto, že to je poměrně nová skladba, tak je publiku poměrně vděčná, což je překvapivé a dělá mi to velkou radost.
0: O čem to podle vás je? Je to podle vás inspirováno tou Březinovou básní Luce, která je, dejme tomu, o té spolupráci, sounáležitosti, nebo tam spíš vidíte ty duchovní témata, tu křížovou cestu a tak, jak to zase vykládají někteří jiní?
1: Přesně tak, já spíš vnímám tu druhou variantu, hlavně především je to jako konverzace klavíru a houslí. To je nejjednodušší vysvětlení této skladby, protože to není skladba pro housle, to je sonáta pro housle a klavír a i s tímto vědomím by se to mělo předvádět a každý z těch dvou interpretů musí mít tu skladbu neuvěřitelně rád a potom ten příběh v podstatě v tomto případě výjimečně není až tak důležitý, ale ta skladba mluví sama za sebe. Ale kdybych se měl přiklonit, tak spíše k té křížové cestě a tak.
0: Tak pojďme si teď tuto skladbu Luboše Fischera, sonátu pro housle a klavír s názvem Ruce, poslechnout jako další hudební ukázku z nového v roce 2025 vydaného společného alba klavíristy Jana Schulmeistra a houslisty Daniela Matejči, který je dnes naším hostem.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je houslista Daniel Matejča. Jehož interpretaci skladby Luboše Fischera, tedy sonátu pro housle a klavír s názvem Ruce, kterou natočil společně s klavíristou Janem Schulmeistrem, jsme právě teď vyslechli. Na světě je takových houslistů, konkurence je obrovská. Co má houslista mít, aby se prosadil, aby zaujal? Určitě na to není nějaký univerzální recept, ale o čem to je? Je to o technických možnostech, o výrazu nebo o nějakém intelektuálním chápání té hudby? Co je vlastně tím klíčem?
1: V podstatě technická vyspělost a interpretační schopnost se dnes berou jako samozřejmost. A tím pádem každý houslista, je to jako u těch skladatelů, v podstatě naprosto ten samý princip. Když se postaví houslista za plentu a publikum si ho vyslechne, když pozná, co to je za houslistu, tak si myslím, že ten houslista si může říct, že našel vlastní cestu ke klasické hudbě a to by měl být ten cíl. Když publikum pozná například z nahrávky nebo právě z hraní za plentou, o kterého interpreta se skutečně jedná. To je za mě, to je cíl, ke kterému já mířím a doufám, že se mi jednou podaří.
0: Takže zase nějaká osobitost. No, otázka je, jak moc je vlastně obtížné ji dosáhnout, když v dnešní době ten interpret nemá moc volnosti, mně připadá. Většina jaksi dirigentů a vůbec celkově prostě se trvá na tom, aby ten interpret hrál přesně to, co je v notách, aby z toho ani o kousek neuhnul. Tak kde je tam potom ten prostor pro tu osobitost vlastně?
1: Je to strašně náročná cesta. Sám jsem se několikrát setkal, že k té cestě je mnohdy interpretovi až příliš zakazovat se pohybovat směrem k ní. Ale říkám, ta průbojnost, sebevědomí spojená s charizmatem a tím osobitým přístupem si myslím, že je cesta. No.
0: Co vy a zahraničí? Samozřejmě tam hráváte, nicméně uvažujete třeba o nějakém dlouhodobějším pobytu. Teď jste říkal, že do toho Grazu tak jezdíte střídavě, tak chtěl byste třeba strávit v nějaké zemi i delší období?
1: Nad tím bych se mohl zamýšlet, pokud by mi nešlo o kariéru. Já mám natolik rád Čechy, že já jsem naprosto pro se vzdělávat a dojíždět kamkoliv za vzděláním a posouvat se interpretačně jako houslista. To se mi líbí a určitě to považuji za nezbytné, ale jako pro delší dlouhodobý pobyt bych vždycky zvolil Českou republiku, jenom protože jsem tady vyrůstal a mám to tady strašně rád.
0: Vaše nadcházející koncerty samozřejmě posluchači najdou podrobně rozepsané na vašich webových stránkách, takže tam to máte dokonce až do srpna, jak jsem se díval, do začátku příští sezony. Nicméně přece jen možná pár bodů, jestli byste mohl uvést, na co se nejvíc těšíte v první polovině roku 2026.
1: První polovina roku 2026 pro mě bude ve znamení absolutoria. Tím pádem mám plánu dva absolventské koncerty, kdy jeden z nich bude právě se Severočeskou filharmonií a budeme uvádět dříve zmiňovaného Bartoka. Druhý koncert, tak to je středobod prvního poloviny sezony, ke které já směřuju a velmi se na to těším. Poté v rámci absolventského koncertu na akademii budeme uvádět hudbu Enescu, jeho oktet či třetí sonátu, to je též mě osobně velmi blízká hudba. A poté koncerty s kvartetem jako přímo na té Moravě, Concentus Moravě a dále, myslím si, že tam máme ještě Pražské jaro znovu, takže práce je spousty a moc se na to těším.
0: Tak budeme vám držet palce a samozřejmě se těšíme na setkání s vámi prostřednictvím vašich koncertů nebo vašich nahrávek i v tom novém roce. Tak moc děkuji, že jste si na nás udělal čas, že jste byl dnes hostem Rádia Klasik Praha. Mějte se hezky a někdy opět naslyšenou.
1: Moc krát děkuji, krásný den.
0: Hostem pořadu Hudba v miléniu dnes byl houslista Daniel Matejča a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
2: Hudba v miléniu.
3: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Ladíte Klasik Praha.

Hezký dobrý den, je 12 hodin 13 minut a od mikrofonu Radia Klasik Praha vás opět zdraví Bára Sedláčková. Doufám, že máte příjemné sobotní odpoledne, pokud obědváte, přeji dobrou chuť k obědu. Můžete se podívat na náš kompletní playlist na našem webu klasikpraha.cz. No ale zatím jste slyšeli po 12. hodině hrát slovenské tance Antonína Dvořáka, hrál nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod taktovkou Vladimíra Válka. Potom jste slyšeli Giuseppe Verdiho a jeho Aidu, Joseph Calleja nám zpíval a Orchestra de la Comunitat Valenciana hrála pod taktovkou Ramona Tebara. No a to, co doznělo právě teď, byl Maurice Ravel a jeho sonatina pro klavír. Slyšeli jste třetí větu a hrála nám ostravská rodačka a také výborná skladatelka, klavíristka Nicole Bolková. Samuel Barber a jeho letní hudba. My si pustíme letní hudbu pro dechové kvinteto, zahraje nám Belfiato kvintet. Jde o ukázku alba právě Belfiato kvintetu s názvem Elements z roku 2022.

Slyšeli jste skladbu z roku 1956? Jde o jedinou komorní kompozici pro dechy tohoto amerického autora, Samuela Barbera, který žil mezi lety 1910 až 1981. Kompozice s impresionistickými vlivy evokuje atmosféru horkého léta. My si vlastně nemusíme jenom představovat to horké léto, stačí otevřít třeba okno.

0: okno, protože opravdu se nám tahle skladba dneska hodí. Venku teploty dosahují 26 stupňů. Autor ji napsal pro newyorské dechové kvinteto a využil oblíbené efekty jeho hráčů. Doufám, že se vám letní hudba líbila a my si teď pustíme hudbu k ohňostroji. Původní verze pro 24 hobojů, 12 fagotů, 9 trubek, 9 lesních rohů a 4 sady tympán. Uslyšíme čtvrtou větu.
1: Klasik Praha.
2: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, který navštívili členky dámského dechového kvinteta Kalabis Quintet. Zazní zajímavé ukázky hudby 20. a 21. století a dámy také prozradí, co chystají natočit na své připravované album. K poslechu reprízy v úterý 14. července od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století. Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Hudba k ohňostroji. Vy jste slyšeli původní verzi Georga Friedricha Händla. The English Concert nám hrál, Trevor Pinnock dirigoval, hrál nám soubor hráčů na dobové nástroje. My si pustíme teď variaci na Rossiniho téma, skladbu z roku 1941, kterou napsal Bohuslav Martinů v USA pro violončelistu Grigorie Pjatigorského. Jedná se o variace na árii z Rossiniho opery Mojžíš v Egyptě. Nahrávka, kterou ale my uslyšíme, vyšla u Suprafonu, je to dvou CD v roce 2025. Je to dvou CD s kompletním dílem Bohuslava Martinů pro violončelo a klavír a zahrají nám dva mladí interpreti, český čelista Vilém Vlček a běloruský pianista Denis Linik. Studovali na hudební akademii v Bazileji, kde bylo album také natočeno. Ve Švýcarsku v závěru svého života pobýval i Bohuslav Martinů.

Slyšeli jste variaci na Rossiniho téma Bohuslava Martinů. Hrál nám Vilém Vlček a Denis Linik. Teď si pustíme France Schuberta. Bude to symfonie číslo 1. D-dur, čtvrtá věta. Německý komorní orchestr Brehme pod taktovkou Thomase Hengelbrocka nám zahraje.

Tohle byla symfonie číslo 1 D-dur. Slyšeli jste čtvrtou větu Franze Schuberta. Německý komorní orchestr Brémy nám hrál, Thomas Hengelbrock dirigoval. 12 hodin 45 minut, čas na poobědové kafíčko a my si k tomu zahrajeme orchestrální svitu Planety, uslyšíme šestou část Uran, čaroděj.

Dozněla živá nahrávka z Berlína z roku 2006 a slyšeli jste právě známou orchestrální svitu s astrologickou tematikou z roku 1917. Nejhranější dílo anglického skladatele Gustava Holsta. No a ještě je důležité říct, že styl a orchestrace této skladby měly velký vliv na pozdější filmovou hudbu. No a my jsme slyšeli živou nahrávku z Berlína, kde hrála berlínská filharmonie, Simon Rattle dirigoval. Teď si pustíme árii Antonia Vivaldiho. Bude nám hrát soubor Jupiter pod taktovkou Thomase Danforda. Thomas Danford je loutnista a právě tenhle francouzský ensemble Jupiter v roce 2018 založil. Je docela zábavné, že teď jsme si hráli Uran, mohli jsme si hrát i klidně Jupiter. A teď si pustíme soubor Jupiter. Pustíme si vítěznou Juditu, Vivaldiho oratorium z první čtvrtiny 18. století, které je založené na příběhu ze starozákonní knihy Judit. No a důležité je, že uslyšíme mezzosopranistku Leu de Sandre a Roberto Cristini hrát na Chalumeau, jednoplátkový dřevěný dechový nástroj, který je předchůdce klarinetu. Uslyšíme árii z té vítězné Judity, která se jmenuje Pojď, následuj mě s důvěrou. Tak nás následujte s důvěrou, my jsme Klasik Praha, nám můžete důvěřovat.

0: Klasik Praha.
1: Svěží italské barokní koncerty přináší další díl pořadu Švédský stůl. Autory budou Stradella, Corelli, Scarlatti, Castrucci a Geminiani. A hrát nám bude skvělý soubor Orchestra of the Age of Enlightenment neboli Orchestr doby osvícenství. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, Cézat.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Robert Schumann a jeho klavírní kvartet. Slyšeli jste finále, čtvrtou větu, finále Vivace. Hrál nám Daniel Hope na housle, Paul Neubauer na violu a David Finkel na violončelo, Wuhan na klavír. Smetana Bedřich a z mého života smyčcový kvartet číslo 1 e-moll. Pustíme si třetí větu, kdy Bedřich Smetana vzpomíná na předčasně zesnulou první manželku Kateřinu. Ukázka, kterou uslyšíte, byla nahraná v sále Martinů v Lichtenštejnském paláci v roce 2020. Nahrálo ji Vihanovo kvarteto.

Slyšeli jste třetí větu smyčcového kvartetu číslo 1 e-mol z mého života. Dílo z roku 1876, který Bedřich Smetana napsal již zcela hluchý. Šlo o osobní vyznání, v němž se ohlíží za svým životem s hudbou. No a na soukromé premiéře díla v roce 1878 hrál na violu Antonín Dvořák. My si teď pustíme Josefa Haydna, koncert S-dur pro trubku a orchestr. Uslyšíme opět třetí větu. Zahraje komorní soubor České filharmonie a Petr Škvor diriguje. Miroslav Kejmar hraje na trubku.

Josef Haydn a jeho koncert S dur pro trubku a orchestr, slyšeli jste třetí větu. Teď si pustíme ženskou autorku, pustíme si Mel Bonny, neboli Melanie Bonny, francouzskou skladatelku pozdního romantismu, která byla třeba studentkou Césara Franka a také spolužečka Clauda Debussyho. Ona napsala více než 300 skladeb různých žánrů a my uslyšíme její píseň Snění. To je třetí částí jejího cyklu Tři písně. No a bude to ukázka z alba Maditamur, Amor, láska, které vyšlo v lednu 2026 u Alpha Classics, tedy letos v lednu, právě s neoposlouchanou francouzskou písňovou tvorbou. No a právě Mel Bonny tedy to se nestihlo oposlouchat, protože byla skladatelka samozřejmě. No a to album natočili společně mladá francouzská sopranistka Julie Rosset a vítězka pěvecké soutěže Operalia a také interpretka barokní hudby a Suzanne Manoff, která je zkušená americká klavíristka, která působí ve Francii. Takže Mel Bonny žila mezi lety 1958 až 1937 a my si pustíme teď její část písňového cyklu Tři písně a uslyšíme tedy Snění.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 120 titulů na hudebních nosičích a přes 450 nahrávek pro rozhlas a televizi má za sebou můj další host v pořadu. V letošním roce oslaví významné životní jubileum. Loni si připomenul 40. výročí Stamicova kvarteta, jehož je členem. Violista Jan Pěruška je profesorem na AMU i porotcem violových soutěží. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin představí nové nahrávky. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Včera odpoledne jsme si tady ve vysílání Radia Klasik Praha povídali krátce o filmu Návrat do budoucnosti. A teď jsme slyšeli opět tu hudbu Alana Silvestriho Back to the Future. Film z roku 1985. Hudbu nám hráli Filharmonici města Prahy. Pokud jste se od včera na ten film ještě nepodívali, dneska máte další šanci. Podívejte se na ten film, je skvělý, já ho prostě miluju. Doktore, pustíme si teď Pavanu, Gabriela Foreho a Tanglewood Festival Chorus, tam bude zpívat Bostonský symfonický orchestr, hraje Seiji Osawa, diriguje.

pavana Gabriela Foreho dozněla a my si pustíme předehru k opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Zahraje Stadtkapelle Dresden, Colin Davis diriguje.

Slyšeli jste hrát štát kapel Dresden, Colin Davis dirigoval a byla to předehra k Figarově svatbě. Teď si pustíme Alessandra Carbonara, který nám zahraje na klarinet s jazzovým souborem Fugue and Riffs pro klarinet a jazzový soubor. Riffs for Everyone, třetí věta od Leonarda Bernsteina.

Krásně jsme se jazzově probrali s hudbou Leonarda Bernsteina. Teď zase trošku ubereme. Pustíme si Concertus Biugis pro čtyřruční klavír a orchestr. Uslyšíme druhou větu Jana Nováka, českého skladatele, klavíristy, básníka, který skladal v neoklasicistním stylu a byl právě ovlivněn také jazzem nebo třeba Bohuslavem Martinů a v roce 1968 emigroval. My uslyšíme ukázku, kde hraje jeho dcera Dora Novák-Wilmington a také tam hraje Karel Košárek. Tuhle skladbu napsal Novák v roce 1977 z německého exilu na podporu Charty 77.

0: Klasik Praha.
1: Nejraději odpočívá na zahradě. Zásadně se rozespívává při tekoucí vodě a pokud ji chcete umlčet, pusťte ji Nat King Cole. Mým dalším hostem je sopranistka Kateřina Kněžíková. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Ptáš se mraků,
1: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
2: je fajn. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Výzku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Vítězslav Novák a jeho česká svita pro velký orchestr, slyšeli jste obzory první pastorální větu. Státní filharmonie Brno nám hrála a Jaroslav Vogl dirigoval. Teď si pustíme Františka Xavera Brixyho a jeho biblické písně. Bude to koncert, biblické písně si pustíme za malou chvíli Antonína Dvořáka. My si tady pustíme Františka Xavera Brixyho a jeho koncert G-dur pro čembalo a orchestr třetí větu si pustíme. A zahraje Česká komorní filharmonie s podtaktovkou Vojtěcha Spurného, s Vojtěchem Spurným, který právě sám hraje na čembalo.

Vojtěch Vzpurný a Česká komorní filharmonie nám zahrali koncert G-dur pro čembalo a orchestr třetí větu. No a teď už ty biblické písně Dvořáku v cyklus 10 písní z roku 1894 na slova z knihy Žalmů v překladu Bible Kralické. Uslyšíme čtvrtou část cyklu a ta je známá například i z oscarového českého filmu Kolia.

Hrála nám Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a šlo o poslední studiovou nahrávku, kterou Jiří Bělohlávek natočil. Vydaná byla až posmrtně na albu z roku 2020 a zpíval nám Jan Martiník. Slyšeli jsme tedy biblické písně, čtvrtou větu, Hospodin jest můj pastýř, Antonína Dvořáka. Nás čeká Robert Schumann a jeho symfonie číslo 2 C-dur. Uslyšíme druhou větu Allegrovy Váče. Vídeňští filharmonikové zahrají pod taktovkou Leonarda Bernsteina.

0: Klasik Praha.
1: A tonalita a dodekafonie charakterizují tvorbu rakouského hudebního skladatele, teoretika a příležitostného malíře Arnolda Schönberga. 75. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland. Jsme Klasik Praha.

14 hodin 37 minut a já doufám, že stále posloucháte Klasik Praha. André Gelter nám zahrál na housle a Diane Anderson na klavír a slyšeli jste sonátu pro housle a klavír třetí větu Bély Bartoka. Teď je na řadě ukázka z dvojalba Cinema z října roku 2022. Alexandre Tarot tohle album natočil, je to klavírista, francouzský pianista, který před každým nahráváním klade květinu na hrob Emanuela Chabriera. No a my si pustíme hudbu ze série Star Wars Hvězdné války Johna Williamse.

John Williams napsal hudbu ke všem 9 dílům ságy Star Wars mezi lety 77 až 2019. No a za jeden z těchto filmů dostal Oscara a za 5 dalších byl nominován. No a teď zase zpátky ke staré hudbě. Alessandro Grandi a jeho Oscule Turme. Kéž políbí mě Steve Desjardins, kontratenorista, nám zaspívá.

Severoitalský hraně barokní autor Jacques Giovanniho Gabrieliho a jeden čas také asistent Claudia Monteverdiho. To byl Alessandro Grandi, který zemřel v roce 1630, bylo mu 40 let. Působil v chrámu svatého Marka v Benátkách a posléze v Bergamu. Nepřežil morovou epidemii právě roku 1630. Osculetur me, skladba na slova z biblické písně písní v latinském překladu, sbírky hebrejské milostné poezie a právě tradičně připisované králi Šalamounovi. Nahrávka pochází ze souboru Muzika Antiqua Praha, Alessandro Grandi a mistři italského baroka z roku 1995 pod taktovkou Pavla Klikara, který založil tenhle soubor Muzika Antiqua Praha. Pavel Klikar celkem nedávno zemřel a v tomhle souboru vystupoval i můj ctěný kolega Stanislav Předota. Felix Mendelssohn Bartholdy a jeho symfonie číslo 3 Amol skotská, to je skladba, která nás čeká právě teď a autor, který nás čeká právě teď, Chamber Orchestra of Europe nám zahraje Janek Nezet Segen, diriguje.

Dozněla skotská symfonie číslo 3 Amol. Slyšeli jste druhou větu Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Chamber Orchestra of Europe nám hrál. No a my si teď pustíme pohádku o caru Saltánovi. Uslyšíme svitu z této opery, uslyšíme druhou větu, kdy carevna vsudu je unášená mořem. Nikolaj Rimský-Korsakov složil tuhle hudbu, Scottish National Orchestra nám hrál, Neeme Järvi dirigoval.

0: Klasik Praha.
1: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Tak tohle byl Petr Ilič Čajkovský a jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 1 bémol. Slyšeli jste třetí větu Allegro con fuoco. Petr Ilič Čajkovský tedy složil tuhle hudbu, New York Philharmonic nám hrál, Kurt Mazur dirigoval a Elizabeth Leonskaja hrála na klavír. Teď si pustíme ukázku z alba Pilgrimage z roku 2024, které natočili společně soubory kapela Mariana a blízkovýchodní ansámbl Konstantinopol. Dramaturgie toho alba je inspirovaná cestou Krištofa Haranta do svaté země kolem roku 1600, ze které se právě zachoval cestopis. Tuhle hudbu si hrajeme poměrně často, takže jistě víte minimálně z našeho vysílání, že Krištof Harant Spolžic a Bezdružic, jeden ze 27 českých pánů, který byl popraven na Bílé hoře na Staroměstském náměstí. A právě on nejenom, že byl šlechtic, ale byl také skladatel, politik, spisovatel a cestovatel.

Slyšeli jste misu Quinis Vocibus Credo, pětihlasné mešní oratorium ordinarium. Byla to prostě takzvaná parodická mše. Její předlohou byl populární madrigal Dorosi Martyr z pera Luky Merenzia. No a slyšeli jste tedy hudbu Krištofa Haranta a pod taktovkou Vojtěcha Semeráda nám hrál soubor kapela Mariana a právě blízkovýchodní ansámbl Konstantinopol. Vítězslav Novák, dneska už jsme si ho jednou hráli, tentokrát si pustíme část jeho slovanské svity a bude to čtvrtá část u muziky. Hraje Státní filharmonie Brno, Karel Šejna diriguje.

Slovácká světa, slyšeli jste o muziky, pokud se dneska k nějaké muzice chystáte. Je sobota 11. června. Jen jděte, nezahálejte. Teď si pustíme filharmoniky města Prahy a pustíme si hudbu z filmu Střihoruký Edward z roku 1990. Danny Elfman byl autorem hudby, kterou uslyšíme. No a za malou chvíli už si pustíme Richarda Strause nebo Charlesa Gounoda, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Marcella Benedettiho. 15:21 vy posloucháte sobotní klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: V unikátních prostorách punkevních jeskyní Moravského krasu se déle než 20 let koná unikátní hudební festival Čarovné tóny Macochy. Co přesně návštěvníky v jeho rámci čeká? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tohle byla první věta Allegro moderato koncertu pro hoboj a malý orchestr Richarda Strause. Albrecht Mayer nám hrál na hoboj a s ním nám hráli bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hruši. Pustíme si teď první větu z baletní hudby opery Faust Charlesa Gounoda. Hraje symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Ondrej Lenard diriguje.

A v 15 hodin 37 minut je tady při takovém hezkém sobotním odpoledni, které doufám prožíváte s námi na Rádiu Klasik Praha, pustíme symfonii číslo 36 Lineckou. Uslyšíme finále, presto čtvrtou větu Wolfgang Amadeus Mozart, je autorem této hudby. Pražský komorní orchestr nám zahraje, Charles Mekeras diriguje.

Symfonie číslo 36, C-dur Linecká. Slyšeli jste její finále a pod taktovkou Charlese Mackera se nám hrál Pražský komorní orchestr. Teď si pustíme zhudebnění 55 hebrejských žalmů v italské parafrázi autora, který se jmenuje Marcello Benedetto. Benedetto Marcello teda, promiňte, ale my to budeme mít v parafrázi Giustinianiho. Bude to žalm číslo 11, Estro Poetico Armonico, ale pozor, zpívá se v angličtině a bude nám zpívat soubor Voices 8 a Les Inventions.

0: Klasik Praha.
1: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla třetí věta Musique du Cour, slyšeli jste skrco Jean Francais. Roman Novotný nám hrál na flétnu, Jiří Pospíchal na housle a Ivo Kahánek na klavír. Teď si pustíme část z opery Le Bored Jeana Philippa Rameaua. Les musiciens de Louvre nám zahrají a Mark Minkovský diriguje.

Jean-Philippe Rameau, známe ho z Žáby, kterou tuším nebo doufám, že ještě hraje Národní divadlo. My si teď pustíme Ference Lista a jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 1 S-dur. Uslyšíme první větu. Na klavír nám zahraje Jean-Yves Thibaudet.

Ferenc Liszt a jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 1. Esdor, vy jste slyšeli první větu. Hrál nám Jean-Yves Thibaudet a orchestra Symphonique de Montréal a Charles Dittoy dirigoval. My si teď pustíme ukázku z alba Muzika Danzante, která vyšla koncem roku 2024 a společně ho natočili klarinetistka Anna Paulová a akordeonista a skladatel Jiří Lukeš.

Jiří Lukeš, který nám hrál na akordeon, tyhle bagately pro klarinet a akordeon složil. No a právě tedy společně s Anou Paulovou vydal koncem roku 2024 album, které se jmenuje Muzika Danzante. Autor studoval skladbu u E. Douši a I. Loudové a akordeon u Ladislava Horáka a věnuje se současné tvorbě pro svůj nástroj a jeho možnostem v moderní instrumentaci. To jste jistě slyšeli. Teď se pustíme zase něco staršího. Pustíme si Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr nám zahraje, Alfred Scholz diriguje. A pustíme si symfonii číslo 5 D-moll reformační. Uslyšíme čtvrtou větu, chorál hrad přepevný jest pán Bůh náš.

0: Klasik Praha.
1: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jste hudbu z počítačové hry Kingdom Come? Tohle byla Deliverance 2 svatba. Pokud jste milovníky počítačových her, tak Kingdom Come jistě znáte. Pokud třeba rádi objíždíte místa, kde to čpí historií, jako je třeba Kutná hora, tak tam možná potkáváte, a pokud tedy nejste milovníci počítačových her, tak možná jste se tam byli podívat. A ještě tuším někde u Jičína nebo někde v Českém ráji.

se tito fanoušci taky stejně jako v Kutné Hoře zhlukují a možná, že jste tam viděli lidi, kteří jsou oblečení jako středověcí lidé, ale nejsou to žádní středověkani z kutnohorského stříbření, nicméně většinou právě milovníci Kingdom Come. No a vy jste tedy teď slyšeli hudbu, takže pokud byste se nechtěli úplně tou hrou zabývat a chtěli jenom vidět to prostředí té hry, jeďte se podívat do Kutné Hory a do přilehlého okolí, do Malešova, na zříceninu hradu Sion a tak dále. Tam v okolí na Královskou stezku, to vám vřele doporučuji a uvidíte spoustu lidí, kteří milují Kingdom Come a poslouchají tedy i tuto hudbu. Vy jste teď tedy slyšeli hudbu z nejúspěšnější české počítačové hry, které se za první rok od vydání prodalo celosvětově přes 5 milionů kopií. A hra se odehrává kolem roku 1400, tedy právě v Českém ráji a v okolí Kutné Hory. Jan Valta a Adam Sporka jsou autory této hudby, ale tedy nevím, kdo zrovna v této nahrávce účinkoval. Nicméně, ještě jsem chtěla dodat, že pokud byste třeba někde cestovali a žasli byste nad tím, že samozřejmě ve světě většina lidí neví moc, kde je Česká republika, stěží ví, kde je Praha, tak mi jeden kamarád přednedávnem říkal, že byl kdesi v Malajzii a že se ho ptali, odkud je. On říkal Praha, Česká republika, lidé nevěděli. A on pak řekl Kingdom Come a všichni, Kingdom Come, aha, tak ty zámky a ty skály. Takže Kingdom Come je opravdu velmi populární po celém světě a pokud byste potřebovali popsat, odkud pocházíte, stačí zmínit název této hry a hned si lidé v zahraničí vzpomenou, jak zhruba vypadá vaše domovina. Teď si pustíme serenádu z písňového cyklu Schwanengesang France Schuberta. Pustíme si serenádu na slova básníka Ludvíka Rallstaba. Pustíme si čtvrtou skladbu ze sbírky Labutí zpěv. Jedná se o Schubertovy písně právě zkomponované v roce 1828, posledním roce jeho života. Vydány byly až posmrtně. Odtud tedy pochází ten název Labutí zpěv.

Fatma Said a Malcolm Martinů nám hrali. Fatma Said, sopranistka egyptského původu, která studovala v Německu a je historicky první egyptskou zpěvačkou, která zpívala v La Scale. No a Malcolm Martinů je skotský pianista, který patří k předním světovým korepetitorům a právě špičkovým hráčům doprovodu v písňovém repertoáru. No a slyšeli jsme tady píseň France Schuberta. My si teď pustíme An Orkney Wedding with a Sunrise od britského skladatele Petra Maxwella Davise, to byl dvorní skladatel královny Alžběty. Svatba na Orkneych s východem slunce, to je krásné, pojďme se zasnít.

Slyšeli jste nahrávku skotského komorního orchestru z roku 2016 a slyšeli jste svatbu na Orkneyích s východem slunce, An Orkney Wedding with a Sunrise, Petra Maxwella Daviese, který sám žil na Orkneyích od 70. let do své smrti právě v roce 2016. Hned bych se na ty Orkneye vydala. Pro dnešek mi musí stačit, že sedím tady ve smíchovském studiu, ale cestuji s hudbou. Takže teď se podíváme do Anglie a anglickou světu číslo 4 F-dur si poslechneme. A nesložili nikdo jiný než Johann Sebastian Bach. Zahraje nám ji na klavír Mariah Ferrara.

Murray Fry nám zahrála anglickou svitu číslo 4 F-dur. Slyšeli jste první větu. A teď si pustíme slavnostní vojenské pochody. Pustíme si čtvrtý pochod číslo 4 G-dur. Allegro Marciale Edvarda Elgra zahraje symfonický orchestr slovenského rozhlasu v Bratislavě a Adrian Lipr diriguje.

0: Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Výzku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Jsme Klasik Praha.

Johannes Brahms v aranžích Johna Eliota Gardinera. Slyšeli jste, jak právě dirigoval John Eliot Gardiner, hrál orchestr Revolucionaire et Romantique a Monteverdiho sbor jste taky slyšeli. A právě tohle bylo dílo Johannese Brahmse Geistliches Lied v úpravě pro sbor a orchestr. Teď si pustíme Františka Xavera Duška, jeho koncert S-dur pro klavír a orchestr třetí větu. Karel Košárek nám zahraje na klavír.

Karel Košárek nám krásně hrál na klavír společně s Pražským komorním orchestrem hudbu Františka Xavera Duška. A teď si pustíme Antonína Dvořáka. Pustíme si symfonii číslo 7 d-moll, opus 70. Pustíme si třetí větu a zahraje nám Česká filharmonie, diriguje Jiří Bělohlávek.

Slyšeli jsme třetí větu symfonie číslo 7 D mol Antonína Dvořáka v podání České filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Teď si pustíme trochu kratší věc. Pustíme si pátou větu vodní hudby Georga Friedricha Händla. Kolegium 1704 nám zahraje pod taktovkou Václava Luxe.

Slyšeli jsme vodní hudbu, první část vodní hudbu Georg Friedrich Händel složil pro krále Jiřího I. a premiéra byla při koncertě na lodích na řece Temži v roce 1717. To musela být nádhera. No a my se z Londýna s Temže přesuneme k jarní písni, pustíme si hudbu Franka Bridge a je to ze 4 kusů pro housle a klavír v úpravě pro violončelo a smyčcový kvartet. Zahraje nám vlastně trošku v Británii zůstaneme, protože že britský violončelista, vítěz BBC Young Musicians Sheku Kanemazin nám zahraje společně s The Hearth Quartetem. No a tu vodní hudbu nám předtím hrálo Kolegium 1704 pod taktovkou Václava Luxe.

0: Klasik Praha.
1: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Ben ten Marsalis hrál na trubku. Byl to pochod dánského prince. A složil to tedy samozřejmě Jeremiah Clarke. Frédéric Chopin a jeho balada číslo 3 Azur, to je na řadě v našem playlistu právě teď. Ladislava Vondráčková zahraje na klavír.

Frédéric Chopin a jeho balada číslo 3 Azdur. Ladislava Vondráčková nám ji bravurně zahrála na klavír. Symfonie číslo 2 C-moll si pustíme teď. Je to třetí věta Antona Brucknera. Zahraje nám Gewandhaus Orchester Leipzig a Andres Nelson diriguje.

Anton Bruckner a jeho symfonie číslo 2 C-moll v 17 hodin 46 minut právě dozněla a my si ještě pustíme nahrávku z roku 1996 muziky Antikvy Praha pod taktovkou Pavla Klikara. Vyšla až v roce 2023 Baroque Music in Prague. Vyšlo to u Animal Music a my si tam pustíme hudbu Johana Kaspara Ferdinanda Fischera, rodáka z Krásna v severních Čechách, který působil v Ostrově nad Ohří a pak u Bádenského dvora v Raštatu. O jeho hudbě se prý s respektem vyjadřoval i Johann Sebastian Bach.

0: Slyšeli jste muziku Antiku Praha pod taktovkou Pavla Klikara, hráli nám hudbu Johana Kaspara Ferdinanda Fischera. No a slyšeli jste ukázku z alba Baroque Music in Prague, která vyšla u NML Music. Tuto skladbou já se s vámi pro dnešek rozloučím. Vás už čeká Maurice Ravel, potom třeba Scott Joplin, Felix Mendelssohn Bartholdy, Antonín Dvořák, no a potom díl pořadu na osobní notu, potom samozřejmě koncert bez smokingu. Opět se spolu uslyšíme zítra od 12 hodin, strávíme spolu i nedělní odpoledne. Doufám, že se vám se mnou sobotní odpoledne líbilo a dál zůstaňte s námi s rádiem Klasik Praha. Venku je tedy krásně, pokud se nás třeba chcete vzít do sluchátek, není problém, můžete nás poslouchat i na různých podcastových aplikacích a tak dále a tak dále. Nicméně, mějte krásný sobotní večer s datem 11. července. Pokud jste zapomněli popřát Olgám, ještě to stihnete. Všechno nejlepší Olgám k svátku. No a my se spolu uslyšíme opět tedy zítra. Naslyšenou a příjemný poslech.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák.
6: Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Jsi všude

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Vítejte u dalšího dílu pořadu Na osobní notu na Rádiu Klasik Praha, u kterého vás vítá Mirka Časarová. Můj dnešní host je česká pěvkyně, sopranistka. Je držitelkou ceny Classic Prague Award 2018 za nejlepší komorní výkon, ceny Thálie 2019 za Julietu Bohuslava Martinů. Se svým profilovým albem Fidile získala prestižní ocenění BBC Music Magazine Awards, je solistkou Národního divadla v Praze, ale můžete ji vídat i na dalších českých scénách, ale hlavně nejenom českých. Pravidelně vystupuje v zahraničí. A na konci letošního léta se vrátila z festivalu v Glyndebourne, kde s triumfálním úspěchem zpívala Janáčkovu Káťu Kabanovou. Zcela určitě je vám jasné, že dnes si se mnou na osobní notu bude povídat Kateřina Kněžíková. Katko, vítej.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Katko, stojíme na začátku nové sezóny, ale pojďme se vrátit k létu, které si strávila v Glyndebourne. Jaké to tam bylo?
1: Bylo to tam ku podivu odpočinkové, musím říct. Člověk se soustředí jenom na jeden kus, i když během toho zkouškového procesu, který probíhal od pondělí do soboty, jsme teda sil neušetřili a měli jsme volný jenom jeden den, ale člověka to tak nějak nabije, má dojem, že vytváří něco krásného a smysluplného. Takže já jsem si vlastně užila prázdniny v nádherném duchu.
0: Jak dlouho jsi tam byla? Jak dlouho trval zkouškový proces?
1: Byla jsem tam 9 týdnů, přičemž jsme první premiéru, první představení měli 3. srpna, čili do té doby jsme zkoušeli a přijeli jsme tam, já pořád mluvím v množném čísle, protože se mnou ještě cestoval můj kolega z Národního divadla Jaroslav Březina.
0: Ano.
1: Jsme tvořili takový tandem, takže já jsem tam byla od posledního týdne v červnu, takže zhruba 5 týdnů.
0: Ale pokoje jste neměli společné, že?
1: Ne, neměli, ale měli jsme společný dům. My jsme si řekli, že budeme sdílet bydlo a festival nám nabídl nádherné bydlení. Takže
0: no, tak
1: jsme měli obrovský dům, kde nás navštívilo spousta přátel a samozřejmě i moje rodina.
0: A tak jste si vyvářeli vzájemně?
1: Ano, vyvářeli jsme si vzájemně, protože Anglie je pověstná úžasným jídlem, obzvlášť zeleninou a ovocem, takže jsem častokrát dělávala různé maso na grilu a k tomu dušenou zeleninu, na páře zeleninu a saláty. Takže to bylo vlastně strašně příjemné strávení těch 9 týdnů.
0: A jaký je Jarda strávník, když jsi mu předložila zeleninu dušenou na páře, jak se na to tvářil?
1: No, on byl úplně nadšený. Vážně? Hlavně no. On má rád taková jídla, teď vypadám, jak kdybych mluvila jako jeho manželka. My jsme byli takové duo manželské od do.
0: Od do, ano.
1: Ano, přesně.
0: Na dobu určitou.
1: Na dobu určitou, tak to jsem hledala. Takže, co jsem uvařila, tak to snědl a byl rád. Tam se opravdu dobře jí.
0: Tak to je ale ideální situace. A vařil někdy také Jarda?
1: Velmi zřídka, ale Jarušek zase dělal jiné věci, takže my jsme si krásně vycházeli vstříc a myslím, že to bylo opravdu nádherné strávení společného času, nejenom na zkouškách, ale i po nich.
0: Tak to jsem ráda, že jsi zvládla takhle krásný čas. Ty jsi říkala, že tam za tebou přijela tvoje rodina. Podnikali jste také nějaké výlety, kde jste se tam byli na nějakém zajímavém místě podívat?
1: Tak když oni přijeli, tak já jsem ještě vlastně dost zkoušela, takže jezdili různě do Brightonu a na různé hrady Hastings navštívili a potom jsme my společně až se trošku, protože tam je takový způsob, že 2 dny má člověk volno mezi představeními a mezi těmi hlavními zkouškami. Mm-hmm. Takže tam člověk si dokáže i odpočinout, nejenom nabrat sil, ale i taky jaksi trošku mentálního pozdvižení člověk může nasát. Takže jsme navštívili úžasný hrad Arundel, to je jako 5 našich Karlštejnů.
0: To takhle byl obrovský
1: zážitek pro nás, pro všechny. Navštívili jsme, byli jsme na Seven Sisters, to je taková procházka po pobřeží, takovýma kopečkama, spoustu nádherných míst tam je pro navštívení, pro obohacení se, takže měli jsme se fakt krásně.
0: Tvůj manžel je také operní pěvec Adam Plachetka, co samozřejmě 99% lidí v České republice ví, ale
1: to by se zdivili.
0: Proto 1% to raději řekneme. Myslím, že ale 100% našich posluchačů to ví zcela určitě. Divila bych se, nevědí to všichni.
1: Dokonce i lidé z toho biznisu, z té branže, z toho oboru neví, kdo je Adam Plachetka a neví, že třeba my k sobě patříme.
0: Dobře, ale ví, kdo je Kateřina Knižíková?
1: No tak snad.
0: Vy máte spolu dvě nádherné dcery. Holky rady takhle chodí po památkách, nebrblají, nebo není to na ně dlouhé a náročné?
1: Ale brblají, ale je jim to
0: prdplatné,
1: jako prdplatné, protože my to vždycky prokládáme, ta menší jako nevydrží tou pozorností tolik, jako třeba ta větší v jejím věku, mm-hmm. když se na to takhle můžu s odstupem podívat. Ale vždycky to kompenzujeme nějakou zábavou, že například na tom hradu Arundel jsme ho navštívili, když tam byly nějaké rytířské dny pro děti, mm-hmm. takže spoustu tvoření, spoustu atrakcí, takže si to myslím všichni užili a ten hrad je teda přenádherný. Kdo může jet nebo pojede do těch míst, kdy, tak tohle doporučuji vřele. To je něco neuvěřitelného. Já jsem plakala v každé ložnici a že jich tam mají
0: hodně. A co tě tam nejvíc dostalo? To vybavení nebo ta atmosféra?
1: Vlastně nejvíc dostalo, že ten hrad je stále obýván těmi majiteli a jsou tam. Oni zpřístupňují ten svůj majetek nebo část toho hradu těm lidem, kteří se tam přijedou podívat. A je to rodina, která, a to jsem nevěděla, což je hrozně zajímavé, vlastně pořádá tu obrovskou ceremonii při korunovaci krále či královny. To nespadá pod královská bedra, ale pod tento rod. Mm-hmm. Arundelský, ještě tam je Arundel něco, to už si nepamatuju. A tam v jedné té jídelně je taková obrovská vitrína, kde jsou vystavené ty obří zlaté poháry, které ta královská rodina dá tomu rodu jako díky, že tuto ceremonii zaštítila, zorganizovala. Mm-hmm. Je neuvěřitelné. Oni opravdu pořád to tam jako cvrliká. Ta historie se pořád z generace na generaci. Mám pořád pocit, že to tam je živé.
0: To je úžasné.
1: Je.
0: To jsi mě úplně teď navnadila, musím tam jet.
1: Je to fakt nádherný místo, no a ty anglické zahrady, myslím si všude, i v běžném městě, malém městě, jako je Lewes, které je blízko Glyndebourne, kde většinou lidé jsou ubytovaní, je to nejbližší, ano. Větší město, takže tam prostě každý obyčejný v uvozovkách park má svoje kouzlo a nemusí to být jenom tím, že tam jsou ty pověstné anglické trávníky.
0: Jasně.
1: Ale zkrátka, no já bych o té Anglii mluvila dlouho, já jsem úplně napumpovaná tou absolutně otravnou energií pozitivní, která myslím si, že za chviličku přejde.
0: Cítila ses tam jako doma?
1: Opravdu jako doma. Jak kdybych tam měla svoji rodinu k dispozici pořád, tak já bych se tam snad odstěhovala.
0: Panečku.
1: Mě ta anglická, to anglické gentlemanství, které potkáte i v obyčejném obchodě, mě to fascinuje.
0: To je nádhera. Katko, my si dnes nejenom povídáme, ale také si pouštíme hudbu. Ty si pro začátek vybrala La Bonne Chanson číslo 3 Gabriela Fauré, a to v podání mezzosopranistky Veronique Jean a souboru I Giardini. Proč zrovna tato píseň?
1: Já jsem tu píseň vybrala, protože jsem měla možnost ji zařadit na program na Dvořákovi Praze, kde jsem byla kurátorkou celé dvořákovské řady, Dvořák Collection. A hrozně se mi ta píseň líbí, je z cyklu La Bonne Chanson od Gabriela Faurého. A já vůbec francouzskou hudbu miluju a to je taková klidná, lirická, zamilovaná, nádherná píseň.
0: Ano, slyšeli jsme v úvodu našeho pořadu a další píseň je taky úžasná. Ty jsi mi napsala, že mohu pustit cokoliv od Nat King Cole'a.
1: Ano.
0: Což mě udělalo obrovskou radost a nemohla jsem zvolit jinak než píseň Smile.
1: No, tak rozhodně, to je prostě evergreen, který mě v autě, když někam jedu, já si totiž v autě buď pouštím rádio, anebo hudbu tohoto typu, protože mě to naladí. Já když si pustím operu nebo nějaké písně, které se třeba učím, tak mám takový dojem, že se mi ten hlas, ten krk už nastavuje tak do toho, že budu jako muset začít něco produkovat, budu muset zpívat, kdežto u této hudby se úplně uvolním, dobře se mi cestuje, byť to jsou vlastně takové náladovky a neuspává mě to ku podivu jako některé operní kusy, takže já jsem úplně spokojená, že jsem mohla tady doporučit nebo jak si sdílet s posluchači tak nádhernou hudbu.
0: Máme tu Smile a Nat King Cole.

0: Dozněla píseň Smile, píseň, která je zkomponovaná na téma z filmu Modern Times a je z roku už 1936. Hudbu napsal Charlie Chaplin a dokonce jsem se dočetla, že on se pro tuto svou píseň inspiroval Toskou Giacoma Pucciniho.
1: Já se vůbec nedivím, protože já tam pořád cítím ty harmonie. No. A takové to dobré muzicírování, dobrý zpěv, vlastní jednoduchost v tom nejlepším slova smyslu.
0: Takže to byla píseň Smile a Charlie Chaplin a někde v pozadí schovaný Giacomo Puccini. My si dnes povídáme v pořadu na osobní notu s naší vynikající sopranistkou Kateřinou Knižíkovou. Káťo, my jsme si povídali o Glyndebourne a o tvém stvárňování Káti Kabanové. Ještě se zeptám na jednu otázku. Jak zvládáš odloučení od rodiny, když jsi takhle dlouho daleko?
1: No, já to zvládám dobře. Myslím si, že všichni to zvládají dobře. Já nechci, aby to vyznělo tak, že jsem nějaká sobecká matka, ale do určité míry ten pěvec opravdu sobecký být musí, protože já znám spoustu chvil, kdy plačící dítě, neutišitelné dítě, jsem musela odložit noty a věnovat se samozřejmě svým mateřským povinnostem. A potom po nocích jsem to doháněla. Ten život není tak jednoduchý a tak jako krásný, nebo pohodový, možná lepší slovo, jak by se zdálo, protože to, na co diváci nebo posluchači, návštěvníci divadel přijdou a vidí, tak je to taková jako krása v tom, že člověk musí vypadat, že je to hrozně snadné a zatím se skrývají ty hodiny, to, jak to je těžké, to pominu, ale hodiny, hodiny, studia na škole, potom v práci, v divadle, doma a člověk opravdu musí být do určité míry sobec a já byť jsem vždycky inklinovala k tomu mít rodinu, tak máme s Adamem, s manželem prostě takové nějaké pravidlo nevyřčené, že chápeme, i vlastně děti chápou holky, že když je představení, tak ideálně, když si můžeme trošku jako ducnout, odpočinout.
0: No jasně.
1: A ta Adélka starší, naše dcera, ta vždycky jako nezapomene zavolat, když jsem někde, přeju ti, maminko, krásné představení a Baruška zdraví. Myslím si, že to naše povolání jako chápou a nedělají, nehážou nám ty klacky navíc. Těch klacků je vlastně kolem tolik, že oni vlastně chápou, jaké to povolání je.
0: To je krásné mít takovouhle podporu a pochopení. A ty jsi hovořila o těch hodinách studia, což je naprostá pravda. A jak relaxuje Kateřina Knižíková?
1: Ten relax mi musí někdo udat. V Glyndebourne mi to bylo udáno tím jejich systémem práce, což s odstupem času já naprosto kvituju, protože to si taky málo kdo. I my možná sami umělci, když jsme pořád v tom zápřahu toho repertoárového divadla, těch koncertů, častokrát si nezvědomíme, jak to je úžasné se věnovat jedné produkci na jednom místě, nikam člověk nejezdí a ty síly má člověk pořád. Mm-hmm. A když je unavený, tak vlastně ho to nabíjí, protože má pocit, že udělal nějakou krásnou smysluplnost. Ale potom to přejíždění ještě do toho, ta škola, děti, ten relax tam opravdu jako málo kdy mám.
0: Takže ti ho musí agentura zapsat do kalendáře?
1: Já si píšu.
0: Píšeš
1: volné
0: si. A
1: dny.
0: Volné dny, ano. A ty držíš.
1: A ty držím.
0: Ano.
1: To jsem se musela naučit, bohužel. Mě to život naučil. A dokonce si už dávám i dovolené ideálně, když mají děti prázdniny, tak se snažím tam nic si nedávat, prosit divadlo o uvolnění. A i s tou agendou, co máme my dva s manželem dohromady, tak je to hrozně těžké, protože on třeba odjel na konci srpna a já v ten den jsem se teda vracela z Glyndebourne a jsme se minuli. A kdyby mě divadlo nepustilo s holkama v půlce října za ním, když oni mají prázdniny, ano, tak my se vidíme až v lednu.
0: O, to je šílené.
1: Takže půl roku, a ono to potom už jako není moc udržitelné, už tak je to, myslím, na hraně. Takže se snažíme oba nějak to vyvažovat. Já, mě to jde teda míň, protože mám dojem, že jsem se teďka tak nějak rozjela. Adam už je v tom rozjetém vlaku pár let, ano, takže myslím si, že má větší manévrovací prostor. Ale vždycky je to náročné. Mojí relaxací, abych se vrátila k tomu.
0: Ano, ano, to, já bych tě tam vrátila
1: za
0: chvilku.
1: Je zahrada. Já jsem šťastná, že jsme před pár lety pořídili dům, kde mají holky zahradu a já se tam můžu vrtat v hlíně. Je to věc, kterou vidím hned, nemusím na to čekat několik let. A když mi to takzvaně chcípne, tak to koupím nové. Já vím, že to je hrozné, já nejsem žádný zahradník, ani nemám zelené ruce, jak se říká, ale pro mě zahrada je relax. Já když můžu poslouchat ticho a všechny ty ptáčky, kteří tam lítají a přitom se hrabat v hlíně, být spocená a potom mít večer dobrý pocit. Z té práce, kterou vidím hned,
0: ano.
1: Tak to je super.
0: A jedeš radši kytičky nebo zeleninku?
1: No, já myslím si, že ze zeleniny by nebylo vůbec nic, protože to by nemělo šanci ani jako vyklíčit. Holky vždycky přinesou ze školy nějaké naklíčené hrachy nebo jahody.
0: No, muška, nevím, nosí Maruška furt.
1: Ale já jsem úplně nemožná v tomhle. My jsme minulý rok, když totiž člověk je na jednom místě, v to dané období, kdy zelenina například roste, tak fajn. Minulý rok, minulé léto jsme měli hrášek a saláty, tak to bylo fajn, protože člověk u toho byl,
0: jasně,
1: zalíval to, staral se o to. Ale ty květiny jsou jednodušší, my máme ještě takový zavlažovací systém kolem domu, takže to bych řekla, že 2/3 květin přežije.
0: To tak funguje samo prostě.
1: Tak to nějak žije samo.
0: Dobře, pojďme si zase pustit nějakou krásnou hudbu a je to podle mě jedno z nejkrásnějších Ave Marie, jaké kdy bylo napsáno. A je to součástí operního repertoáru, je to z opery Giuseppe Verdiho Otello. Zpívá nedostižná Mirella Frenny. Proč zrovna toto Ave Maria? Desdemona už tě potkala nebo tě nepotkala?
1: Právě, že budu letos vstupovat do inscenace ve Státní opeře. Bude to můj debut v té roli.
0: Ano.
1: A já tu roli toužím zpívat vlastně, co znám Verdiho, co znám Mirellu Frenny, co znám zkrátka tu operu. A já mám dojem, že se tam zastaví úplně celý svět. Celý bzukot, veškeré počínání. Je to teda nářez ta opera, ale já se na to hrozně moc těším. Hrozně moc.
0: To věřím a chápu. Já mám u této opery pocit, že když budu naprosto upřímná, tak Otello mě jako fakt moc nebere. A pak přijde tato, to čtvrté dějství a ta píseň o Jivě a to Ave Maria a tam je všechno, co mi vynahradí celou
1: já
0: tu
1: operu. Já už mám husí kůži, jenom, že o tom mluvíš.
0: Ano, to je, tam se opravdu zastaví čas a tam je všechno, tam je všechno. Tak si pojďme pustit Ave Maria z opery Otello Giuseppe Verdiho, zpívá Mirella Frenny a Filharmonia Orchestra řídí Giuseppe Sinopoli.

0: Na Rádiu Klasik Praha v pořadu Na osobní notu nám právě dozněla árie z opery Otello Giuseppe Verdiho. Byla to nádherná modlitba Ave Maria v podání Mirelli Freni. Hrála nám Filharmonia Orchestra, kterou řídil Giuseppe Sinopoli. A to vše byl výběr mého dnešního hosta, sopranistky Kateřiny Kněžíkové. Katko, máš nějaký rituál před zpíváním? Něco, co po každé musíš udělat před každým představením nebo před koncertem?
1: Ano, ideálně se dobře rozespívat. Teda tak.
0: A dobře se vyspat.
1: Vyspat, no, to už to umím, i když se nedobře vyspím. Člověk zkrátka sáhne do těch nějakých rezervoárů svých energetických, ale já se rozespívávám při tekoucí vodě. To je takový můj rituál.
0: A musí téct na tebe, nebo si ji pustíš jenom
1: zpívadla? No, ideálně na mě, takže si dokážeš představit ty účty za vodu. Ale mám ráda ten zvuk, to šustění, šumění té vody mě hrozně uklidňuje. Aha. A samozřejmě, když není sprcha, protože v divadle já se nerozespívávám, já už přicházím do divadla. Tam se divíme potom v tom divadle. Přicházím tam už rozespívaná a už to takzvaně jenom jako doklepnu.
0: Ale víš, že bys ty účty za tu vodu mohla přenést do toho divadla?
1: To bych mohla, vidíš, to mi nenapadlo, no. Ale tam zas nemám to svoje doma.
0: No jasně,
1: jo?
0: Ano, to je pravda. Tu kachničku, víš.
1: Ano, ta kachnička, ta prostě nesmí chybět snad v žádné pěvecké koupelně.
0: Takže to je tvůj rituál vlastně.
1: To je můj rituál. Já totiž nerada se spolehám na něco, co bych zapomněla, což je dost možné. Ano. Nějaké předměty u mě úplně nefungují. To bych určitě zapomněla. Mám ráda s věkem větší klid, než když jsem mívala. To mám ráda. Raději nikam nespím.

0: nechám a udělám všechno s rozvahou, ale to jsou spíš moje mentální rituály, než nějaké předměty, jako třeba Pavarotti, jeho pověstný kapesníček s uzlíčkem, a myslím si, že snad v kapse nosil ještě skobu.
1: Tak to
0: zahnutou, mám takový dojem. Takže já žádné předměty nemám a nejím některé věci, když nebo nepiju mlíko.
1: No, tak jasně, ano.
0: Nejím ty oříšky a čokoládu, co by mohla jako člověka podráždit, zahlenit, ale nespoléhám na nic, co je v exteriéru, spíš spoléhám na svůj vnitřní svět.
1: To je správně určitě. Já mám s tebou nádherný zážitek ze soutěže z Karlových Varů. Už o tom určitě dávno nevíš, ale já si to pamatuju do dneška. To je holka moje zlatá, takových 25 let třeba, 20 let. No, dobrá zpráva je, že vypadáme pořád stejně.
0: Aha.
1: Potkala jsem tě tam po úvodním kole na chodbě a povídali jsme si a já jsem se tě ptala, proč nesoutěžíš? A ty ses na mě tak podívala a povídala jsi mi. Já jsem se letos přijela podívat a příští rok vyhraju.
0: To jsem řekla.
1: To jsi řekla.
0: Ježíš, takhle prostě řeká, já jsem
1: ne,
0: byla.
1: Ne, vůbec ne. Bože, právě, že mě to tehdy úplně dostalo. Protože ono se to tak totiž stalo, víš. Ty jsi přijela ten příští rok a pozbírala jsi tam všechny ceny, co se dalo. A já jsem si říkala, ta Kačka to měla normálně připravený.
0: Já jsem si to vyprojektovala.
1: Ona si to fakt vyprojektovala. Řekla si, takhle to bude a ono to tak bylo.
0: Já si ale myslím, že opravdu ti mladí lidé na začátku té své kariéry nebo studia by měli mít tuhle tu determinaci v sobě danou, že vlastně nebudou počítat s žádným B plánem nebo C
1: plánem. Jasně, ano.
0: Že vlastně ta neohroženost člověku hrozně moc pomáhá a posouvá ho dál, protože tuto neohroženost a prostořekost již dávno nepěstuju. Vlastně vůbec už je mi to úplně cizí.
1: Ale mě tehdy přišla tak jako silná, tak strašně úžasně připravená na to, co bude, a to naprosto zdravé sebevědomí. Ano, já na to mám a takhle to bude. A já jsem tehdy z tebe strašně čerpala. Víš, to nabilo člověka takovou sílou, že jsem si říkala, ty bláho, no tak já to taky zkusím.
0: Já vůbec nevím, jak se mi to povedlo. Já si na tyto léta vzpomínám s velkým úsměvem, protože si pamatuju, jak ve škole na konzervatoři na schodišti se mi všichni vyhýbali, protože měli dojem, že jsem strašně namyšlená loktařka, která si jde za svým. Ale já jsem vlastně, když jsem nastoupila na konzervatoř, tak já jsem toho hrozně moc neuměla a potřebovala jsem se zafokusovat na jeden směr a možná to vyvolalo
1: i určitý dojem. Ano, jo.
0: A nebo stále si u mě, já vlastně nevím, co si lidi u mě myslí.
1: Ať si myslí, kdo chce, co chce, prosím tě, přesně tak. Ti, co tě znají, vědí, jaká jsi, a ostatním to nemá smysl vykládat, ne?
0: No, asi ano.
1: A pamatuju si, jak jsme měli herectví s paní Šimikovou a připravovali jsme La Clemenza di Tito.
0: Ano.
1: Ty jsi zpívala Servilii a byl nádherný okamžik. Myslím, že za klavírem seděl Robert Jindra.
0: Jo, rozhodně.
1: Ano, ano, ano. Ano, a tam byl strašně dlouhý recitativ a ty jsi zpívala a končilo to větou Ecco la mano. A ty jsi takhle podala tu ruku a já jsem tehdy koukala na tu Šimikovou a ona jenom řekla, kam se hrabe národní.
0: Ježiš, to asi vůbec nepamatuju tyhle.
1: A to jsou takový střípky, které mě prostě uvízly v hlavě a mám je tam do dneška. A prostě už od začátku si byla naprosto výjimečná. A
0: já si myslím, že ta výjimečnost kvěla v tom, že jsem měla kolem sebe lidi, na které jsem se mohla spolehnout v podobě paní profesorky Šimikové nebo paní profesorky Marie Krombergerové, mé paní profesorky zpěvu a celého toho pedagogického týmu, který tam v té době byl, a myslím si, že jsme měli obrovské štěstí na skvělé osobnosti, které nám dali do vínku, do toho začátku, ten nejlepší základ pro ten start. Samozřejmě člověk potom přijde do divadla a má pocit, že vůbec nic neumí a zjistí to velice brzy a musí dělat proto něco, aby někam zapadl, aby se dál posunul. Vůbec to není snadné prostředí, ale ten základ byl teda položený hodně silně.
1: Ano, to je pravda. Ale já jsem tohle všechno vykládala proto, abych se tě zeptala na jednu otázku. Jestli je v tobě někdy ještě malá dušička, když jdeš zpívat?
0: To víš, že je. Já teda od určité doby, asi od té doby, co mám děti, jsem připravená líp na svou práci, než když jsem byla. Předtím jsem to brala takovým samospádem, že to teda jako asi z tě půjde. Mm-hmm. Taková ta neohroženost. Samozřejmě se mi všechno dobře učilo. Najednou, jak člověk má míň času, tak si ho musí umět lépe zorganizovat. Mm-hmm. A to si myslím, že bylo pro mě podstatné, protože jsem byla připravená. Začala jsem se učit o mnoho dřív dopředu. Mm-hmm. a lépe. A za tím vším stojí další osobnost v mém životě, a to je Mark Pincov, což je korepetitor Národního divadla, můj coach, můj mentor, mé vše, který mě provází, bych řekla, už takové, no, 13, možná 14 let. A který mě vlastně nenechá na holičkách nikdy, vždycky si na mě udělá čas a dá mi nejenom tu jistotu po té technické stránce, ale po jazykové, po hudební. Je to prostě takový balíček toho, co já jsem si vždycky představovala, že v divadle by mělo fungovat. A mám obrovské štěstí a spoustu dalších mých kolegů má štěstí, že takového člověka máme v ansámblu.
1: Já, ať si sem pozvu téměř jakéhokoliv zpěváka, tak vždycky padne toto jméno.
0: Protože on prostě ví spoustu věcí, umí to dobře naučit, byť vůbec není pěvec, je to klavírista, ale má obrovské znalosti, zcestoval, mnoho kultur poznal, mnoho míst a vždycky, když ho někam přijede, tak samozřejmě se naučí tu řeč, kde zrovna působí, takže on umí asi 7 nebo 8 řečí.
1: Ano, on je úžasný jazykově.
0: On je prostě úžasný a ty zkušenosti tam prostě jsou a on je umí předat. A to je obrovská devíza.
1: Výborně. My si konečně poslechneme tvůj krásný hlas. Je tu píseň Die Nacht Richarda Strause. Zpívá sopranistka Kateřina Knižíková a na klavír hraje Jakub Hruša.

0: Dozněla nám píseň Die Nacht, kterou nám zaspívala Kateřina Kněžíková a společně s ní jsme v hudbě Richarda Strause poslouchali Jakuba Hrušu. To není asi běžné, že Jakub Hruša hraje na klavír, viď? Je to tak?
1: To není běžné, já s oblibou říkám, že mám na to monopol a doufám, že to tak, že to tak zůstane. To byly krásné námluvy, protože my jsme nejdříve vybrali nebo nahráli s velkou podporou teda Dvořákovy Prahy cyklus Vier letzte Lieder, čtyři poslední písně Richarda Strause s Bamberskými symfoniky pod taktovkou Jakuba. A já samozřejmě dlouho spolupracuju s dirigentem a s klavíristou Davidem Švecem na těchto klavírních recitálech a na CDčkách a tak jsem měla potřebu ho oslovit také. A potom jsem si říkala, teď ten Jakub tak krásně hraje na ten klavír. To by mohlo být docela zajímavé to spojit. Takže tak jako on mě přesvědčuje na různá dobrodružství v podobě Libuše, Bedřicha Smetany, tak já ho přesvědčovala k tomuto krásnému úkolu. A on se toho zhostil nejenom nádherně, ale kdybyste všichni slyšeli, s jakým odhodláním a trpělivostí to všechno jako vycvičil, protože ty party klavírní, to je i pro zkušeného klavíristu, který to vystudoval, je to náročné dát tomu nejenom tu technickou preciznost, ale tu emocionální hloubku. A to bylo nádherné natáčení, náročné, ale nádherné.
0: Stálo to za to. Katko, já jsem tu minulý týden měla také v pořadu tvého manžela Adama Plachetku a ptala jsem se ho na některé otázky, které teď položím také tobě.
1: A je.
0: A uvidíme, jak jste se shodli.
1: To je jako na té svatbě.
0: Ano, jak na svatbě, ano.
1: Že vzvedají ty ceduličky ano. A počítají, okolí počítá, kolikrát se shodli. Tak.
0: Ne, tak takhle přísnými nebudeme, ale ptala jsem se Adama. Adame, pověs mi, co Katku zaručeně nejvíc rozčílí a jeho odpověď byla já.
1: No, já si myslím, že to máme podobně. Když my spolu už jsme dlouho a každý je urputný svým způsobem, tak se navzájem rozčilujeme, ale tak snad se umíme vždycky v tom rozčílení potom najít a uklidnit. Takže odpověď je stejná, já.
0: To je krásné. Co ti udělá největší radost?
1: Největší radost mi udělají úspěchy našich dcer. To, že jsou zdravé, to sice není jako radost, to mám pocit, že člověk to bere takovým samospádem, že všichni musíme být zdraví a jsme zdraví, ale úspěchy dcer, to je pro mě nejvíc.
0: Mm-hmm. Vidíš, Adam říkal také, ano, hovořil o dcerách, ale říkal také, že pro tebe je velmi důležité a dělá ti radost, vlastně když všichni pracují tak, jak mají. A to je to, o čem jsme hovořili na začátku. Aby to bylo smysluplné.
1: Ano, pro mě je hrozně důležité nestrácet čas a naplnit ten čas nějakou činností, a to nemusí být jenom tou prací, ale nějakou činností, která dává smysl a která se potom třeba může odrazit v té profesi. To mi dává smysl.
0: Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
1: Možná svíčková. Jako asi česká kuchyně, mě chutnají omáčky. A taky italská.
0: Italskou Adam, myslím, zmiňoval.
1: Italskou taky. Já bych řekla od každé něco, já nejsem úplně vyhraněný typ, ale italská je lehká kuchyně a to v letních měsících člověk vyhledává ne ty knedle.
0: Ano, je to tak. No a poslední otázka byla, kdo doma rozhoduje?
1: Já.
0: No vidíš, tak to jste se krásně shodli.
1: Já rozhoduju, protože já jsem doma.
0: Jasně, ano.
1: Adam pořád někde rajzuje. Já si pamatuju jednou, když jsem byla úplně v nervech a šla jsem s oběma ještě malinkými dětmi, s oběma dcerami k doktorovi. Já jsem byla úplně vyšťavená a ječela jsem na ulici do telefonu na svého muže, který byl určitě v Americe, že už toho mám plné zuby, že už se dost narajzoval a bude doma.
0: Doma budeš.
1: A doma budeš. Někdy to člověka fakt přepadne.
0: No jasně.
1: Ale já dělám veškerou agendu pod tím myšleno. Máme rodinný kalendář, kde se píší všechny naše povinnosti, povinnosti školní, pracovní. A to dělám já občas tam jenom takhle vsunu, když je Adam doma, napiš tam sebe a zase to vrať. Ale ono je to fakt těžké organizovat něco na dálku.
0: Ano.
1: Takže když člověk je doma, tak samozřejmě na něho padá ta zodpovědnost za ten cvrkot.
0: No jasně,
1: to je moje
0: za ten
1: oblíbené
0: chod,
1: slovo.
0: Chod té domácnosti.
1: Ano, za chod. A když je doma Adam a já nejsem doma, tak zase já se vůbec nestarám.
0: Aha, tak
1: a
0: to je dobré.
1: On to má na bedrech, což je samozřejmě, kdybychom to měli procentuálně vyvážit, tak je to v můj prospěch, lomeno neprospěch, ale jinak se o to dokážeme, myslím, podělit dobře.
0: Katko, jsme na začátku nové sezóny, pojď nám už jenom tak velmi rychle říct, co tě čeká, kde tě můžeme slyšet a na co bys třeba něco vypíchnout, na co bys ráda pozvala.
1: Tak já mám za sebou Dvořákovu Prahu v září. Já jsem měla šílený start, kdy jsem přijela z Glyndebourne a hned druhý den jsem nastoupila do zkušebního procesu oprašování, takže jsou to běžná představení jako Prodaná nevěsta, Carmen, Don Giovanni, Figarova svatba, Rusalka. Takže jsou to ta představení v Národní divadle. Hodně moc koncertů mě čeká. Budu vstupovat do Státní opery, do Otela.
0: A to bude kdy?
1: To bude na jaře.
0: Aha.
1: Já to teď úplně nemám v hlavě. Mám, za sebou, debut v Royal Opera House v Londýně, takže i tam bude nějaké volno, pojedu do Švýcarska na Rusalku. Čeká mě debut v Brně, v Čertově stěně, v roli Hedvice. Budu tam zpívat Káťu Kabanovou, čeká mě na podzim ještě Jenůfa v Brně, takže těch rolí a koncertů je spousta.
0: Je to nádhera.
1: Je to mazec.
0: Je to mazec, ano, přesně tak.
1: Je to nádherný mazec.
0: Je to nádherný mazec, ale zaplať pánbu za to, že člověk může.
1: Ano.
0: Já ti moc děkuju, že jsi v tomhle nabitém programu našla čas a dnes si přišla. Držím ti palce, aby jsi byla hlavně zdravá.
1: Ano.
0: A aby si
1: důležitý
0: všechno,
1: předpoklad.
0: Ano, aby si všechno zvládla. A ty si poslední skladbu nechala na mě?
1: Ano.
0: Tak je v tom zase má osobní vazba, protože vy jste vydali album Fidile a já jsem šla večer běhat a pustila jsem si ho do sluchátek. A byl to jeden z mých nejkrásnějších běžeckých zážitků, protože já jsem měla pocit, že se jenom vznáším celou dobu. Vy jste mě takhle foukli dozad a já jsem uběhla 10 kilometrů a byla jsem doma. A bylo to úžasné, a takže jsem vybrala i titulní píseň, která je překrásná, Andreho Dipárka.
1: Já bych ji byla vybrala taky, ale už jsem si řekla, že nebudu egoista,
0: ne,
1: že tam nebudu dávat dvakrát samu sebe, protože to je moje píseň. Píseň absolutně
0: ano,
1: srdeční
0: je
1: záležitost.
0: Nádherná.
1: A je nádherná.
0: Takže se rozloučíme i hlasem Kateřiny Kněžíkové a nádherným zvukem Janáčkovy filharmonie Ostrava, kterou řídí Robert Jindra, píseň Fidile a Andreho Dipárka. Končí pořad Na osobní notu na Rádiu Klasik Praha a loučí se s vámi Mirka Časarová.
1: Kateřina Kněžíková. Děkuji za pozvání.
0: Já ti děkuji.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Říkej!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
9: Koncert bez smokingu vám přináší
0: Klasik Praha.
10: Dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha bude věnován solovému klavíru a hudbě dvou francouzských skladatelů zcela odlišných hudebních i stylových období. Barokního mistra Jeana Philippa Rameau a impresionisty Claude Debussyho. Rameau byl jedním z nejdůležitějších francouzských skladatelů, inovátorem harmonických principů i významným teoretikem hudby barokní éry. V oblasti opery byl nástupcem slavného Jeana Baptisty Lullyho a předchůdcem dalšího význačného krajana Christopha Willibalda Glucka. Jeho životní dráha patří mezi nejvýjimečnější v celých hudebních dějinách. V mládí byl označován za zázračný talent a ještě v pokročilém stáří oslavovali jeho hráčskou virtuozitu. Polovinu svého tvůrčího života strávil v ústraní, aby se pak v 50 letech stal na zbývající 30 let největším žijícím francouzským skladatelem. K zásadní části jeho odkazu patří skladby pro čembalo. Svou první knihu čembalových skladeb vydal Jean-Philippe Rameau tiskem jako 23-letý v roce 1706. Je nejstarším dokladem jeho raného kompozičního stylu a zároveň obsahuje četné podobnosti se stylem pařížského varhaníka Louise Marchanda, který se v té době stal Rameauovi vzorem. Třetí a poslední z původních Rameauových sbírek pro solové čembalo pak vyšla v Paříži okolo roku 1728. Vědom si obtížnosti a osobitého pojetí každého kusu, sepsal skladatel rozsáhlou předmluvu vysvětlující hudební zápis i interpretační problémy. My si dnes poslechneme několik částí Rameauových čembalových sbírek z roku 1724 i 1728 a také ukázku z jeho čtvrtého i pátého čembalového koncertu. Vše ovšem v klavírním provedení. Klavír ostatně hrál významnou roli i v životě a tvorbě dalšího, zhruba o století a půl mladšího francouzského skladatele Claude Debussyho. Sám byl skvělým klavíristou, vynikal i ve hře z listu a tak zcela pochopitelně právě klavíru věnoval celou řadu svých kompozic. Patří k nim cykly klavírních obrazů, rytin, preludií. Kromě nich uslyšíme i ukázku z Debussyho dětského koutku. Celý večer otevře klavírní úprava preludia z Debussyho kantáty La Demoiselle Élue. Hrát nám v rámci koncertu bez smokingu bude mladý islandský klavírista Víkingur Ólafsson, kterého New York Times za jeho album s hudbou Phila Glasse označilo jako islandského Glenna Goulda. Tak tedy dnes večer na Klasik Praha klavírista Víkingur Ólafsson a hudba Jeana Philippa Rameaua a Claude Debussyho. Krásný večer.
0: Koncert bez smokingu
9: na Klasik Praha.

0: na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
2: Milí posluchači, zdraví vás Stanislav Předota. Na stanici Klasik Praha začíná pořad Švédský stůl, ve kterém vám chci představit CD Crossover, klarinetisty Irvina Veniše a Epoch kvartetu. Na této desce v obsazení David Pokorný a Vladimír Klánský housle, Vladimír Kroupa viola a Vít Petrášek violončelo. Tito skvělí muzikanti natočili v roce 2011 album se skladbami českých a amerických skladatelů pro klarinet a smyčcové kvarteto. Ve dvou případech je obsazení rozšířeno ještě o kontrabas. Většina skladeb na albu byla pro interprety přímo napsána nebo zaranžována. Jako první je na desce skladba Baba Dag od Sylvie Bodorové, patřící mezi nejhranější české autory. Komponuje často na zakázku prestižních festivalů. Pro Pražské jaro napsala oratorium Juda Makabejský, pro Smetanovu Litomyšl oratorium Mojžíš, pro Pražské filharmoniky symfonii číslo 1 a v roce 2012 písňový cyklus Lingua Angelorum, který na Smetanově Litomyšli premiéroval světově proslulý baritonista Thomas Hampson. Také skladba Baba Dag vznikla na objednávku, v tomto případě pro mezinárodní televizní festival Zlatá Praha. Klarinet zde má dvě polohy. Ta první je virtuózní, bravurní, ta druhá je velmi nostalgická, zhadumčivá a lyrická. Skladatelka vzpomíná na své hudební zážitky ze Slovenska, zejména z romské osady Šašov. Samotný název Baba Dag je jméno malého města v Rumunsku, odkud pocházeli někteří Romové, se kterými se autorka na Slovensku setkala a jejichž hudbou se volně inspirovala. Metrorytmika zde vychází z typických balkánských střídajících se rytmů. Smyčcové nástroje jsou místy použity jako perkusivní element.

Poslouchali jsme skladbu Babadak od Sylvie Bodorové, hráli klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet. Na albu Crossover jsou nejprve zařazeny skladby českých autorů a po nich autorů amerických. Myslím si ale, že srovnání může být zajímavé, a tak si dovolím pustit vám album trochu na přeskáčku. S každou skladbou budeme tedy přeplouvat Atlantik tam a zase zpátky. Po Sylvii Bodorové vám nabídnu Rendezvous, dostaveníčko od Elena Schulmana, amerického skladatele a violončelisty, který oba tyto obory studoval na prestižní Juilliard School. Napsal množství populárních písní a skladbu Rendezvous pro klarinet a smyčcové kvarteto složil v roce 1946 pro Bennyho Goodmana a Stuyvesant Quartet, ve kterém sám tehdy působil jako violončelista.

To byl skladatel Alan Shulman a jeho Rendezvous, dostaveníčko pro klarinet a smyčcové kvarteto. Abychom pravidelně střídali kontinenty, tak se opět vrátíme do srdce Evropy a poslechneme si skladbu Ondřeje Kukala. Tento umělec absolvoval hudební fakultu AMU v Praze, kde studoval hru na housle u profesora Josefa Vlacha a kompozici u Jindřicha Felda. Profiloval se jako pozoruhodný skladatel, dirigent i komorní hráč, byl mimochodem členem Vlachova kvarteta. Jeho Klarinetino, koncertino pro klarinet a smyčce, opus 11, získalo v roce 1994 cenu Classic a existuje ve verzi s doprovodem smyčcového orchestru i smyčcového kvintetu. Hrát nám budou Irvin Veniš, Epoch kvartet a kontrabasista David Pavelka.

klarinetista Irvin Veniš, Epoch kvartet v obsazení David Pokorný a Vladimír Klánský, housle Vladimír Kroupa, viola a Vít Petrášek, violončelo, spolu s kontrabasistou Davidem Pavelkou zahráli klarinetino, koncertino pro klarinet a smyčce od Ondřeje Kukala. Stejná sestava, tedy včetně kontrabasisty Davida Pavelky, nám nyní zahraje skladbu Oblivion z roku 1982 od Astora Piazzolly. Interpreti ji na desku zařadili pochopitelně především proto, že se jim líbí a rádi ji hrají. Druhým důvodem je, jak uvedeno v bukletu, její vzdálená hudební příbuznost s předchozí skladbou Klarinetino od Ondřeje Kukala. Argentinský skladatel a bandoneonista Astor Piazzolla patří k velmi oblíbeným a často hraným autorům a Oblivion je jeho nejpopulárnějším tangem. Je to píseň o lásce a smutku, skladba plná citů a elegance.

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes tu máme CD s názvem Crossover, které natočili klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet. Právě jsme doposlouchali skladbu Oblivion od Astora Piazzolly. Dalším autorem bude Jan Kučera, dirigent, klavírista a skladatel. Jeho hudební díla se pohybují v několika žánrových oblastech. Píše skladby symfonické i komorní, kantátové i písňové, aranžuje a tvoří scénickou hudbu k inscenacím. Skladba Zrození je původně právě částí scénické hudby pro soubor Spitfire Company. Jak uvádí Irvin Veniš v komentáři k CD, na narozeninové oslavě violončelisty Epoch Quartetu Víta Petráška přišla při muzicírování řada i na Kučerovo Zrození. Klarinetista se spontánně přidal s improvizacemi a nová verze skladby byla na světě. Kučera pak přidaný klarinetový part zapsal a tím kodifikoval pro další uvádění.

Irvin Veniš a Epoch Kvartet zahráli Zrození od Jana Kučery a my se opět připlavíme za Atlantik. Poslechneme si skladbu, jejíž aranžmá vzniklo podobným improvizačním způsobem jako to předchozí. Jejím autorem je Oliver Edward Nelson, americký jazzový saxofonista, klarinetista, aranžér a skladatel. Jeho hvězdným obdobím byla 60. léta, kdy spolupracoval se skvělými jazzovými i rockovými hudebníky a zpěváky, mimo jiné s Nancy Wilson, Jamesem Brownem, skupinou Temptations a Dianou Ross. Jeho skladba Stolen Moments, ukradené chvilky, kterou si teď poslechneme, se stala jazzovým standardem. Irvin Veniš k jejímu aranžmá zmiňuje. Při cestě na náš první společný koncert na zámku v Moravském Krumlově jsme sebevědomně usoudili, že by nám posluchači mohli tleskat a že pro tento případ nemáme připravený přídavek. Pánové z Epoch Kvartet se zmínili o skladbě, na kterou sice nemají noty, ale snad je zahrají z paměti a já, že tam k ním mám něco zaimprovizovat.

První skladbou na albu je folklorem inspirovaný Babadak od Sylvie Bodorové. A jako poslední kompozici z alba Crossover jsem pro vás vybral dílo rovněž ovlivněné lidovou hudbou. Metafolkfózis od Tomáše Pálky. Ten vystudoval skladbu na Brněnské konzervatoři a na hudební fakultě AMU, zároveň se ale také aktivně věnoval folklóru, takže to je oblast jemu vlastní. Metafolkfózis je jakousi ozvěnou na lidové melodie z Jižní Moravy a Slovenska, které při poslechu můžeme zcela jasně identifikovat. Tyto nápěvy jsou zkombinovány s moderními instrumentálními technikami a postupy, což vytváří velmi pozoruhodnou atmosféru.

0: Klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet v obsazení David Pokorný a Vladimír Klánský housle, Vladimír Kroupa viola a Vít Petrášek violončelo zahráli Metafolk Falsis od Tomáše Pálky z jejich alba Crossover z roku 2011. Poslouchali jste pořad Švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Mějte se krásně, těším se na další setkání.
1: Švédský stůl. Máte naladěno rádio Klasik Praha.